konkrétně tohle ukázka z jeho také dubnové ještě desky There is a Light. But I Do má název tohleta ukázka z celkově 9 nahrávek, které najdete na jeho prvotině pro značku Bastard Jazz desce There is a Light. Love Tempo.

příjemný debit, určitě takový zase ne tak avantgardní jako předchozí třeba nahrávka od projektu Love Tempo, debitové album There is a Light, ve kterým nastojí hlavně americký zpěvák a basketbalista Matey Safer, který kombinuje právě vlivy, jak možná tohle elektronického diska, soulu, i jazz funku, či downtempo elektroniky. Každopádně my se teďka už vydáme také za kompilací kapely Fluke, která vlastně zremixoval nedávno také producent Daniel Avery. Tohle je však jejich kompilace, kterou si sami tak nějak trošku zremixovali a dali dohromady pro značku Surface. A vy tam najdete ty největší hitovky z období až těch 90. let, kdy jsem je tady poprvé hrál vlastně a také dovezl v roce 94 vlastně jako první kapelu společně se Spooky do Čech. Jsou tam ty starší věci úplně z těch desek raných počátku 90. let, jako Electric Guitar, Slit a nebo právě i tato pecka Groovy Feeling, která asi byla první, která zněla vůbec na Rádiu 1. Nové verze skladeb jako Atom Bomb, Absurd, Bullet, či také The Bells, nebo Tosh, zde najdete právě na kompilaci The Second Bite, Fluke.

Tolik Fluk, ta už legendární britská elektronická partička a jejich kompilační dílko The Second Bite, které nabízí remixové práce jejich starších hitů v průběhu od těch 90. let. No a to byla ukázka Groovy Feeling, jejich hitovka z roku 93. Teď už ještě jedna kompilace, pak už také profilový pořad intro dneska s britským producentem Use 83 na poli synthwave muziky. Těšte se na pěkný kousky a v seanci jenom doplním dnes, to bude belgický projekt Stratosphere s novým albumem Sphere One pro značku Project. Tohle je však moc pěkná kompilace, která vznikla na španělské nově vzniklé značce Noray, která vznikla před rokem, kdy právě vyšla tato deska Anke Legue La Mañana od dvojce Raul Cantizano a David Cordero. Právě tato deska Anke Legue La Mañana dostala titul Refracted a vy na ní najdete předělávky od zpřízněných projektů právě Davida Cordera, jako třeba Will Bolton, Rurkel z Japonska, a také Kenji Kihara, Jan Hogut, Warmth, Zake, tohle už je také hudební britský hudebník, kterou jste slyšeli také minulý týden v seanci Anténe, skoba Luske a Soma. Kompilace předělávek dvojice Raul Cantizano a David Cordero, Antik Liguela Maňána na značce Noray, vyšlo tohle album právě v pátek.

remixové dílko Antik Lego La Mañana Refracted, které předělává skladby od právě španělské dvojice, konkrétně Raula Cantizana a Davida Cordera. Tohle byla remixová práce od Antény pro skladbu Luzke a Soma. Tolik dnešní novinky, víc už toho se zem nevejde, my míříme za profilovým pořadem intro, každopádně playlist teď ještě do upravuju na stránkách Rádia 1 a teď už intro, dneska Suze 83.

Příjemný ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň s tímhletím britským projektem na poli chill wave a vůbec synthy wave muziky, downtempo elektroniky, Youth 83. My jsme si hráli na úvod vlastně prvotinu s názvem Euphoria, kterou odstartoval na začátku roku 2019 se svou hudební kariéru pod tímto alter egem, britský producent právě jménem Dan Farley, který je, musím říct, docela je velmi skoupý o informacích sám o sobě, takže moc vám to asi o něm tady nepovím, budeme si pouštět hlavně jeho fajn muziku, kterou vydal na různých spousta singlech a také svých, to teďka myslím, že třech také studiových deskách a také nějakým soundtrackích, tak teď si dáme jeho další single z roku 2019 Strange Encounters, který rozhodně můžete později najít také na nějaké to kompilaci. Každopádně jeden z prvních vlastně dvou releaseů za rok 2019, tyhle ty single Euphoria a teď už Strange Encounters, podivné setkání. Posloucháte intro dnes s producentem z Británie Youth 83. Více info a plyjde za chviličku, jak je na stránkách Rádio 1 právě pod pořadem Sunset.

To znamená ukázka Above 600, tahle ta kratší věcička, která se objevuje právě na také soundtrackovém dílku producenta Use 83 desce, nebo takový mini EP spíš Hymno, který vyšlo na konci roku ještě 2019. A musím říct, že to rozhodně nebyl jeden také ani poslední soundtrack, který právě Dan Farley a Youth 83 dělal. My se přesuneme teďka už také na tuhletu soundtrackovou desku ještě v jedné ukázce s názvem Endure. Jednalo se o takové spíš ambientně laděné věci ke hře, takže tady už je Youth 83 a jeho dílko Hymno.

Use83 v našním profilovém pořadu intro, playlist a info už najdete také na stránce Rádia 1. Tohle byla spolupráce singlovce Into Dust, která vyšla z kraje roku 2020 v dubnu hře spolupráci s producentem Forhill, ale také s pěvačkou Tima, se kterou ostatně i ten týž rok ještě vydal i další single OTT, či také hned z kraje roku vyšla skladba Cat Cafe, která se později objevila také na kompilaci Euphoria, která vyšla na kazetě o další dva roky později, ale my si dáme teďka tuto jeho exkluzivní věc Crewe, kterou vydal jako takový dáreček k Vánocům v roce 2020. Youth 83, dnešní intro a skladba Crewe.

Posloucháte intro dnes s producentem z Británie na poli Chillwave a Synthwave muziky Youth 83. Já s ním jménem Dan Farley, tentokrát na soundtracku a opět dílu z kraje roku 2021. Soundtracku, který vznikl ke stejné hře Disjunction, kyberpunkové dílku, kde kombinuje právě potemnělou elektronickou, takovou atmosférickou hodně muziku, samozřejmě z prvky synthwave či ambientu. No a my si dáváme ukázku ještě po skladbě Steam, skladbu Epilog z tohohleho studiového dílka soundtrackového Youth 83, playlist na stránkách Rádia 1.

Tak tolik ukázka skladby 250, konkrétně single, který se objevil v roce 2021 v březnu, a vlastně během toho roku 2021 vyšly pak i další singly jako Flashing Sirens, Currents s producentem Fort Hill opět, ale také remixová práce pro projekt Freak 18Hz. Tyhle všechny vlastně skladby se později pak objevily také na jeho kompilaci Euphoria, která vyšla v létě roku 2022 pro ke vydavatelství Stratford City, kde vydává třeba i francouzský producent Vic, na tom americkém vydavatelství Andrew Walker na kazetě. My se k němu ještě vrátíme v podobě remixové práce právě Use 83. Tohle však spolupráce s Kasha Moore, single Eyes, už z roku právě 2022, který vyšel na značce na březnu na jeho vlastním bandcampu. Use 83 v dnešním intro.

Tohle byla už remixová práce producenta Farleyho a tak, Youth 83 a tentokrát remixová práce pro Freak 18 Hertz. Tahle ta věc vyšla v roce 2021, ale vy jste ji pak mohli najít právě na tom kompilačním EP Euphoria pro americký trh, kde se objevilo 6 jeho nahrávek z let 2020 až 2021, no ale v tom roce 2022 také Youth 83 také pracoval už na desce. Tohle byla ochutnávka v podobě singlu Slow Stride. A my si dáme pak i další ukázky z jeho debutu a volého Progress Way. Youth 83, dnešním pořadu intro playlist najdete na stránce rádia na včetně informací a odkazů. Teď už míříme právě na jeho debut Progress Way, ale

Doznívá nám další ukázka z tvorby britského producenta Dan Farleyho, aka Youth 83, skladba Wave Rush, která se objevila také i jako součást takového EP stejnomenného, které vyšlo v květnu roku 2022 jako další vlastně už předsazená věc z jeho desky Progress Way, kterou pak ještě právě v létě, respektive v červnu, doplnila je tato singlovka Whale Bale a pak i EPčko Black Pearl, která vyšla rovněž v červnu, a v srpnu pak jste nakonec mohli slyšet pak i to celé album, které skoro v podstatě vyšlo celé dopředu digitálně, celkově 12 věcí. Každopádně tohle už je ukázka Whale Bay, Medlivý záliv a Youth 83, myslím, že velmi vydařený debut, který rozhodně vyčníval v té době nad člověkovými různými umělci. Já doplním, že album pak vyšlo i krom digitálu i na vinilu, a to opět na americké značce Stratford CT. Teď už Wave Rush.

Youth 83 a jeho debut Progress Way, který vyšel digitálně v roce 2022, rok později také náznačce Spread Ford CT, americkém labelu, který ho vlastně také vydal pak na vinilu. No a my si hráli ukázku ještě Black Pearl, která vyšla těsně před vydáním desky. No ale teď si dáme právě už také ukázku z roku 2023, když ten rok 2022 ještě pak ukončil v listopadu spoluprací s projektem Apusen s klubou Closer, ale tohle už je skladba s názvem Seeker, která odevřel rok 2023. Youth 83 v dnešním intru a jeho chytlavá synthwave muzika, která však nepostrádá i akustické vlivy. Ať je to klavír nebo smyčce. Tohle už je Single Seeker na albová závěrečná záležitost.

Tohle byla už singlovka Dreamcatcher a Youth 83 v dnešním intru, pokud jste zapli později za tom profilovém pořadu, který pro vás připravuji od roku, no už to budou tři dekády, od roku 97, kde jsem dělal snad první díl, tenkrát Williama Orbita. Tenhle ten hudebník z Británie, který moc o sobě, jak říkám, toho nedává moc vědět, se objevil pak také se svou novou deskou Wolf Boy, kterou vydal také v březnu roku 2023. Tohle byla singlovka hned z února, po kterých následovaly ještě dvě takové mimoalbové singly Fly High a Elytra, ale jak jsem řekl, koncem 10. března to bylo přesně, se objevila i pak celá tato jeho opět příjemná různorodá deska, která kombinuje synthwave, chill, takovou elektroniku i ambient. A tohle už je úvodní věc desky Wolf Boy, jeho druhého studiovky, která dal pouze jednu singlovku tentokrát oproti těm předchozím pěti z té desky Progress Way. Deska Wolf Boy v ukázce No Sun. No a playlist a info na stránce Rádia 1.

Youth 83 a jeho druhé album Wolf Boy, které vyšlo v roce 2023 digitálně. Každopádně opět nostalgická temnější atmosféra na téhle desce. A vy na ní najdete i spolupráce, kromě také zmíněného Davzy, také s projektem Elizen z právě Synthwave oblasti. Jinak pestré opět album, které znělo teďka v titulní ukázce Wolf Boy. No a my si z ní dáme ještě tu čtvrtou s názvem Safari. Tady je už deska Wolf Boy a Youth 83, který si vydal digitálně sám přes svůj Bandcamp. A deska se pak objevila i na vinilu opět pro americký label Stratford CD. Safari z desky Wolf Boy, dnešním intru.

Views 83 a jeho exkluzivní nahrávka hned po vydání ještě desky Wolfboy nebo přímý právě nealbový track s názvem

si také teďka už pouštíme. Vyšla v květnu roku 2023 už. A opět je z ní cítit totální emocionální nášup tohohle britského producenta, který dokázal vměstnat do téhleté synthwave muziky. Youth 83. A vy stále posloucháte pořád intro. No a začínáme prvním singlem z jeho třetí desky. Red Kite, tohle titulní skoba.

Tak, to byla ukázka Pancake, druhý single vlastně z chystané desky Red Kite, který vyšel také ještě v létě roku 2023 a objevily se z něj později i další single jako Tape Dream nebo Darkwood během léta. A my si dáme teďka už ukázku Follow Me, která vyšla také v létě roku 2023. No a pak jenom dodám, že vyšel ještě single s názvem Motion, či Snowfall, spolupráce se Sleep Screen. No a pak už tohleto osmiskobové také dílko Red Kite, které opět dostalo velmi pozitivní recenze u fanoušků. Taková stopáž, takový spíš mini album 26 minut, opět uvolněný melancholický tón na této desce. Každopádně deska Red Kite je tentokrát více zasněnější a možná i právě plná nostalgie. Tohle už je ukázka Follow Me, Youth 83 a třetí album Red Kite, které vyšlo v roce 2024 v lednu. A v květnu pak je na zlece Stratford City opět v Americe.

To byla ukázka Lane, nesinglová záležitost z desky z roku 2024, desky Red Kite, třetí alba tohohle britského producenta, vlastně jménem Dan Farley, který se věnuje velmi čiperně v skládání téhleté synthy wave muziky a patří určitě k jedním z nejlepších v současnosti. Tohle ukázka takové ambientní věci, která vznikla po vydání desky na podzim roku 2024 s názvem Surface Tension společně s projektem Sleep Screen, se kterým ostatně spolupracovali pak v tom následujícím roce 2025 na singlovka jako Bluefin či White Rabbit. Tohle už je skladba Surface Tension Use 83 v dnešním intro. A vy stále posloucháte pořad intro, za chvíličku také zhruba z 10 minutek seance.

Rok 2025, loňský rok odevřel Youth 83 touhletou singlovkou Cold Water, která vlastně byla předznamenáním jeho 12 singlů, které vyšly během toho loňského roku. Musím říct, od té doby Youth 83 ani v tom letošním roce nic nevydal. Uvidíme, co se stane. Každopádně my už si dáváme tuhletou věc z března. Break a bar. A musím říct, že v průběhu toho těch 12 singlů zkusil Dan Farlek a Youth 83 různé styly a je drum and bassový pak rytmy na některých skladbách, jako právě Bluefin se Sleep Screen. Tohle však ta singlovka poté, čtvrtá za ten loňský rok, Break a bar.

To byla skvělá Sidewalk a Youth 83 ze svého loňského singlu, který vyšel koncem léta a pod názvem tentokrát Sidewalk. Jak jsem řekl, spolupracoval také loni s projektem Sleep Screen, to byly dokonce tři singlovky Bluefin, White Rabbit, či také výborná Human Emotion, která vyšla pak v září, ale my si dáme na závěr dnešního pořadu intro tu poslední singlovou věc, kterou Youth 83 vydal přes různé streamovací platformy, a to byla ukázka nebo skladba Decades Online, ta spolupráce s projektem Hypixy. No a ta uzavře to dnešní putování s tímto talentem na poli Synthwave z Británie. Producentem Dan Farley, aka Youth 83. Každopádně kompletní playlist odehraní věcí najdete na stránce Rádia 1, včetně informací, a my už míříme za chvíličku k pořadu Sance. Dneska s projektem z Belgie Stratosphere a Disco Sphere 1.

Takže opět příjemný, ničím nerušený poslech připravené nedělně pondělní seanci, která opravdu začala nejpozději možná už zase. Každopádně dnes, jak už jsem předeslal, to bude nové album belgického projektu Stratosphere, které jsme si tady už představovali před možná dvěma dekádami poprvé, kdy mi ho doporučil vlastně Dirk Series alias Vidno Obmana. No a my se ho dnes představíme v této nové desce, která stala název Sphere One a vyšla před týdnem na americkém nezávislém vydavatelství Project Records právě Sama Rosenthala, kde už také hudebník právě vlastním jménem Ronald Marien a Stratosphere vydal několik solových desek, ale také i spolupráci právě poprvé s Dirk Seven Seriesem, ale s Vinma Obana, kterou také si dnes i pustíme, tuto album. My si ale nabídneme i jeho starší desky, nejenom ze značky Project a různé spolupráce. Každopádně uvidíme, co všechno stihneme. Tam už se rozeznívá z této novinky Sphere One po té úvodní skladbě Sphere One One. Skladba Sphere One Four. A vy tam je to opravdu pouze čtyři delší kompozice okolo 10 až 18 minut, které tentokrát vznikaly v naprosté svobodě a živé improvizaci proti těm předchozím více koncepčním deskám. A jedná se o velmi krásnou takovou hřejivou drounamětní kolekci. Ronald Marien aka Stratosphere na novince Sphere One a závěrečném triku s podtitulem Římská 4. No a my se pak už podíváme také na to jeho předchozí desku, kterou jsme tady naposledy hráli, Cyclus roku 2023, a budeme proti proudu času. Takže já vám přeju krásný, ničím nerušený poslech dnešní seancí a belgickým pamětním projektem Stratosphere. Více info a playlist už také najdete v tuhle chvíli na stránkách Rádia 1 podpořeném právě seance.

0: Tolik dnešní sánce s belgickým projektem Stratosphere, který vydal nové album teďka v červnu na značce Project pod názvem Sphere One. My jsme skončili u té jeho první spolupráce s tímhletím americkým vydavatelstvím kultovním, to deskou, kterou vytvořil společně s Dirk Serisem, In a Place of Mutual Understanding, to byla aspoň část té 20-minutové skupy Dawn Will Really Reveal Itself. Tolik dnešní sánce s tímto belgickým hudebníkem na poli právě takové drone ambientní muziky a možná i postroku na některých deskách Ronald Mariene Maka Stratosphere. Kompletní playlist už nejde také na stránkách Rádia 1. Od mikrofonu se s váma loučí Josef Sedloň, my se uslyšíme už dnes 19 hodin při pravidelném CD Nonstopu, dneska s americkým projektem Anenon a jeho deskou Petrol z roku 2016, no a naslyšenou pak naživo v úterý po 15. hodině. Dobrou noc, nebo krásné ráno.
1: Rybí výdar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

you see, I'm afraid about my

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.

0: tvoje budoucnost je zářivá a krásná. Všechno, co na mě čeká, je v pořádku. Není čeho se obávat. Jsem dítě štěstěný.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue!
5: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích na Jižním městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Tak krásné, dobré pondělní ráno vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Hradílek. Budu tu s vámi do 9 hodin. Budeme se pouštět řadu novinek, ale i nějaký starší věci. Před chvílí nám dohrál Suite for Cello 3 od Devonta Heinze alias Blood Orange z jeho nového soundtracku k filmu The Invite. A tohle je Martina Basta, Say It Closely, featuring James Kay. Martina Basta zahraje v Praze 6.9. v Letohrádku Hvězda.

Tohle byla americká písničkářka Grouper, krásná věc s názvem Headache. Grouper vystoupí v Praze 30. října v kostele svatého Šimona a Judy. No a tohle už jsou Slow Dive, Crazy for You, Alternative Version.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského producenta.

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodina.

nových letech působení v čele kapely Please the Trees vydává jejich frontman Václav Havelka první solové album nazvané A Snake Crawling Up a Broken Ladder. A teď si pouštíme píseň Sky Feathers z tohoto alba.

0: Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

To byla novinka od dánského producenta Frederika Valentina, Time Won't Make You Mine. Předtím voice actor Coney, Rune Kilsgaard, Life's a Mess.

No a tohle věc s názvem Running Through od dvojice ukrajinských hudebníků Jany Pavlovy a Pavla Miljakova. Z letošního alba Thrill. Které vyšlo vlastně až po smrti zpěvačky Jany Pavlovy, která zemřela loni, myslím, ve velmi mladém věku, necelých 30 letech.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Tady máme další novinku. Producent Evil Gianni z labelu Surf Gang a newyorská raperka, producentka Anissa Kim. A název alba je Emoji srdíčka. Pardon, název písně.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Ale jsme slyšeli upoutávku na festival Creepy TP, který podle mě patří mezi to nejzajímavější na české hudební scéně obecně. Je to fakt klenot podle mě. Po každý je ta dramaturgie úplně špičková. Letošní ročník je opět velmi nabitý a mezi headlinery, nebo mezi mý favority osobní, je tam i Samba Jean-Baptiste. Tenhle americký producent, hudebník, zpěvák, jehož si právě pouštíme, jeho novou skladbu First Perspective z alba Plus 3, které vyšlo před pár týdny a patří podle mě mezi to nejlepší, co letos vyšlo. Ještě si dneska pár písní vystupujících umělců z Creepy TP pustíme. Takže vás dneska ještě párkrát na ten festival pozvu.

si pustíme horkou tuzemskou novinku. Pražská kytrová úderka Velce Troll vydali třetí dlouhohrající desku s názvem Freedom Colony na labelu Stone to Death. Mimo jiné se tam nachází tahle krásná věc Down with Broken Heart, na které hostuje Aneška Kalivodová alias Salto with Love.

Kanadská hudebnice oznámila vydání nového alba Materia v letošním roce. Tak si pustíme nový single s názvem Fantasy.

0: jedno.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.

Taky nám dohrál Jaroslav Ježek alias číslo popisné 8, prolog života. Tohle jsou Prefab Sprout, Radio Love. Pro všechny fanoušky rádia, nejen rádia.

Právě si pouštíme legendu jamajského dubu reggae Lee Scratch Perry a píseň s příznačným názvem City Too Hot. Doufám, že jste všichni přečkali tenhle šílený horký víkend ve zdraví a relativní pohodě. Tenhle týden to snad bude o něco málo lepší, snad i sprchne.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

Kaplický nám dohrála Maryland, Shock Therapy, ještě předtím Filip Topol, Agon Orchestra, Žiletky. Tohle už je track s názvem Summer of Love, Torus featuring Malibu. Přeju všem krásný ráno. S Rádiem 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Reklama na Radio 1.

Mezi dalšími vystupujícími na festivalu Creepy TP 10. až 12. července v Praze bude tato americká indie dreampopová hudebnice, která se říká Helen Sun. Tohle je píseň A Melody, A Lie.

To už je švédský projekt Deadmark for Evict, za kterým stojí Jonathan Leander alias Young Lean a producent Rooster. A je to teda ve švédštině, na rozdíl od většiny Young Leanovy tvorby.

Londýnský producent Šedá eminence současné světové alternativy, bych řekl Dean Blunt, před pár týdny zveřejnil link na stažení zazipovaný složky, ve který najdeme řadu nevydaných tracků z let 22 až 25. Bez názvů. A je tam i tenhle ten s hostujícím A$APem Rockym. Víc informací k tomu prostě není. Hey, go the strings.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně.
2: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

To byl Čabala Cigázinský, hudebník, producent Arty a Lukáš Skála, track one. A tohle je novinka od Fake Minka a OK, Burn It.

0: vážné karlovarské bublinky.
1: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

CD Nonstop. Za elektronicko-akustickým projektem Anenon se skrývá už od počátku minulé dekády americký producent Brian Allen Simon. Jeho třetí album Petrol vyšlo pro label Friends of Friends. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, posloucháte Rádio 1. Dnes ráno se zvem Hradilkem, jsem tu s vámi ještě půl hodinu. Před 5 minutama bylo 8:30. Teď si dáme novinku z Ameriky. Jedna z nejopivovanějších současných indie kapel, Chanel Beads, vydali včera, no předevčírem, no, druhé album, které se jmenuje stejně jako první album, Your Day Will Come. A tohle je píseň Outside Your Life. To album moc doporučuji, no obecně tu kapelu moc doporučuji k poslechu. Dlouho jsem neslyšel nic tak originálního na poli indie hudby. No za pár minut se můžete těšit na představení nového čísla týdeníku Respekt.

0: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, dnes máme 29. června, pondělí, svátek má Petr a Pavel, tak všechno nejlepší všem Petrům a Pavlům a Petrům Pavlům. No a právě máme 8.40 hodin, to znamená, že nastal čas na to si představit nové číslo týdeníku Respekt, které dnes vychází, je to poslední červnové číslo. A přesně z tohoto důvodu jsme dnes ve spojení s redaktorkou Dominikou Perlínovou, aby nám něco k novému číslu pověděla. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno.
0: Tak předávám slovo, povídejte, co se můžeme dočíst.
1: Děkuji moc. Já určitě doporučuji dnešní číslo si koupit, i když třeba Respekt nečtete pravidelně, protože to je letní dvoučíslo, takže na vás čeká víc než 100 stránek. Příští týden nás čeká prodloužený víkend a i redaktoři Respektu budou odpočívat a nevídeme. O to víc jsme teď pro vás připravili v tomhle čísle a začnu trošku netradičně úplně od konce, kde máme pravidelnou literární přílohu, pardon, a tentokrát ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny a celá ta příloha je věnovaná autorkám a autorům z Grónska, kteří se Grónsku věnují, a to proto, že tenhle trošku pozapomenutelný ostrov se letos díky americkému prezidentu Donaldu Trumpovi dostal do popředí světového dění. Takže aby jsme taky se dozvěděli, jak nejenom o ostrově, ale i o světě tamní umělci, spisovatelé, spisovatelky přemýšlejí. Takže to si myslím je ideální na začátek léta, třeba to i trošku ochladí v těch horkých dnech, pohled trošku odjinud. Zbytek čísla je ale klasický, respektový, to znamená, že tam máme spoustu skvělých komentářů na začátek, i náš šéfredaktor Erik Tabery napsal nejenom svůj editoriál, ale i komentář o současné vládním boji mezi ministrem Macinkou, premiérem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem a co to vlastně znamená. Máme ale i takovou kratší glosu od kolegyně Majdy Fajtové o stávce veřejnoprávních médií, kterou jsme měli, kde ona nabízí svůj tradičně balkánský pohled na to, jak taky můžou takové stávky vypadat a co mohou lidé dělat, aby je politici brali vážně a neřekli, že si jenom přišli poslechnout nějaký koncert. Nicméně naše téma, které poznáte už na obálce, tentokrát nemáme ilustraci, ale máme fotku, tak máme text od deníku New York Times o předním světovém odborníkovi na deepfake, který se zabývá vlastně rozlišováním videí, které vidíme na sociálních sítích, na internetu a obrací se na něj novináři, odborníci i policie, aby řekl, co je a co není pravé. A je to takový povzdech vlastně nad tím, jak v dnešní době i pro někoho, kdo se tím živí, je strašně těžké rozlišit, co je a není pravé. Pokračuje ale taky seriál ke komunálním volbám, kdy tentokrát kolega Marek Švehla vyrazil do míst, kde se mají nebo možná budou stavět větrné elektrárny a místní se to nelíbí, tak s nimi mluvil, řešil, co je a není správně na tom, jak města a obce v obnovitelných zdrojích vlastně reagují. Ale protože už za pár dnů se ve Spojených státech bude slavit 250 let od nezávislosti USA a tak vidíme i, jak Donald Trump ty oslavy zahájil svými narozeninami před pár týdny, tak já jsem taky napsala text o tom, jak Donald Trump přepisuje americkou historii, jak nutí, aby se třeba zmínky o otroctví mazaly z muzejních sbírek nebo z národních parků a jak to pak dopadá na Američany. Ale protože už se blíží léto, tak kolega Pavel Turek se pustil i do takového hezkého textu o slovenském festivalu Pohoda jeho 30 let a o tom, jak vlastně se tenhle festival pořád propojuje s politickou scénou, proč popuzuje některé, ale řekněme, že taková pozvánka do letních festivalů, která nás teďka přesně čekají. Ale kromě toho je tam ještě spoustu dalších textů, já bych o tom mohla mluvit strašně dlouho, ale nechám pak na posluchačí, aby tam sami přečetli a našli, co jim se bude vzít.
0: Tak jo, děkuji moc krát za uvedení.

Tak pokračujeme dál v pouštění písniček, zbývá mi poslední čtvrthodinka. Díky všem za poslech. Tohle je novinka od Kurta Weila, Red Room Dub, z jeho nového alba Philadelphia's Been Good To Me, se kterou se představí, které představí i v Praze 2.9. v prostorách Archi Plus.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Tak, teď si dáme novinku z Británie. Aleuja, britská hudebnice, zpěvačka s etiopskými kořeny. Vydala skvělý nový album Zero. Tohle je track s názvem Cairo FM. Zdravím Karolínu, přeju dobré ráno.

Tohle je novinka od mladého pražského projektu Media Service. Věc s názvem Tornado. Enjoy.

O mladých pražských hudebníků, hudebně zůstaneme, tohle mladá raperka, zpěvačka GG333 a track s názvem 333 Degrees.

0: tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha.
1: Takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a no.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Karlovarské bublinky.
1: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

10:02, vy posloucháte Rádio 1, je pondělí 29. června, začátek prázdnin, svátek slaví Petr a Pavel. No a na Rádio 1 je jako každý všední den v 10:00 samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Tak pojďme na to. Kategorie festivaly. Právě nám probíhá festival Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a v neposlední řadě festival Knihovna na vlnách v Evoid Floating Gallery. Kategorie galerie, veletržní palác, Tuscum a další místa v Praze a Pardubicích. Tam se můžete těšit na bienále ve věci umění 2026. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. Na Chvalském zámku cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, tam Krištof Kintera vystavuje své velkoformátové limitované printy. Na Pražském hradě výzdárně Pražského hradu výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad zrcadle současného umění. No a v Rokafé Jan Pospíšil a jeho Chaos Line. No a na Rádiu 1, dnes poměrně netradiční pondělí. Ráno od 6 vám vysílal Josef Hradílek, nyní od 9 až do 12 si posloucháte selekci Pauly Cordové. Od 12 až do 3 vám bude vysílat Babe Ellen, no a od 3 až do 6 Jana Ješková. V 6 hodin se můžete těšit na pořad Já se rád týzním, který vám uvede Arzen van Hoch. V 7 hodin vám pustíme CD non-stop, kde zazní projekt Anenon s albem Petrol. Od 8 Stříček Míša a jeho Ashes a bude pokračovat od 9 s hudbou Za dobrou práci. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci Teplý proud s Radkem Horáčkem. To byl kulturní servis na

ti opomenu. To byly Gufrau, Marie April, song 9 ráno. Teď nasleduje duo táta a dcera, Billy Ray a Noah Cyrus, On Our Way Along.

places on the hill. Put me there, bury me there. And if you see me

0: Je to tak, slyšeli jste správně, tady skutečně soutěž Rádia 1, která se dnes týká mistrovství Evropy v boxlacrosu. Mistrovství Evropy v boxlacrosu se letos odehrává v Praze a náš ženský i mužský tým mají velkou šanci na medaily. Přijde se podívat na jeden z nejtvrdších letních sportů. Fair play je ale zaručena. Zápasy celkem 18 mužských a 7 ženských týmů se uskuteční od čtvrtka 25.6. to už bylo, do této soboty 4.7. na 3 pražských hřištích, a to konkrétně v Radotíně, na Jižním městě a v Malešicích. Rozpis zápasů a více informací najdete na webu eblc2026.cz. No a my budeme za chvilku soutěžit a výhrou budou 2 turnajové permanentky a taky fanouškovský balíček, kšiltovka a nějaké to tričko. Telefonní číslo do našeho studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Ale ještě nevolejte, protože já telefon teprve odblokuju a odblokuju hned poté, co přečtu otázku, která pro dnešní den zní. Mistrovství Evropy v boxlacrosu se odehrává na 3 různých místech v Praze. Na 2 venkovních arénách a v 1 kryté hale. No a já se ptám, kde se tato krytá hala nachází. A dávám rovnou možnosti. Je to buď v Malešicích, nebo na Jižním městě, anebo v Radotíně. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme. Tak a máme tedy druhého volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady druhý volající Zdeněk.
0: Ahoj Zdeňku, ahoj Zdeňku.
1: Prosím tě, Zdě, tak jediná krytá hala je Jižní město.
0: Říkáš to naprosto správně, je to skutečně krytá hala na Jižním městě. A ty si právě vyhrál 2 permanentky na mistrovství Evropy v boxlacrosu a k tomu fanouškovský balíček, tak já ti gratuluju.
1: No moc děkuji, úžasné.
0: A já ti jenom poprosím, děkuji za zavolání, vydrž mi ještě chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.
1: Perfektní, vydržím, děkuji.

0: CD Nonstop.
1: Za elektronicko-akustickým projektem Anenon se skrývá už od počátku minulé dekády americký producent Brian Allen Simon. Jeho třetí album Petrol vyšlo pro label Friends of France a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

To byly Gorillaz a písnička Starshine. Teď následuje Killavesi a song Think Again. Posloucháte Radio 1.

0: července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Koncert přináší Charmenko.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

Toto byla čerstvá novinka z minulého týdne, Tiago Saetano a Céline Desberg, Eco do Futuro. Posloucháte Rádio 1.

11 hodin 3 minuty, dohrávají Massive Attack a písnička Rising Sun. Teď už následují pražský Velosedrol a jejich song FC z nového alba, které vyšlo minulý týden.

0: Dohrávají Duran Duran a song The Chauffeur z roku 82. Předtím hráli Cocteau Twins a song Atoll Bros z roku 88. Je 11 hodin 15 minut a posloucháte Rádio 1.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou jsou tu dneska Tisíčáci. Jmenuje se V zimě příroda spí.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na osmý ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25.

0: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Reklama na Radio 1.

11 hodin 41 minuty posloucháte Rádio 1, tam se pomalu blíží 12. hodina, no ale než se tak stane, tak ještě stihneme druhou část našeho pravidelného kulturního servisu, tak pojďme na to. Co se týče koncertů, v Jazz Doku v 21.00 vystoupí Epoch Quartet. Co se týče filmů, v kině 35 se můžete v 17:30 těšit na snímek Ďábel nosí Pradu 2 a v 8 budou promítat Den odhalení. V Edison Film Hub v 19.30 snímek Leviticus a 21.30 Mé tiché myšlenky. No a v kině Pilotů od 8 není ná možnost a v 21.10 snímek Leviticus. Potom je tady ještě kategorie ostatní. V Radotíně na Jižním městě a v Malešicích probíhá mistrovství Evropy v boxlacrossu. V čítárně Unijazz v 7 hodin přednáška Anny Mašátové Ženy v surrealistickém hnutí Nejsem jen můzou a objektem touhy. No a za spavu v Plzni v 8 hodin večer Slam Poetry Poezie versus Show. No a na Rádiu 1 až do 12 hodin vám hudbu vybírá Paula Cordová. Od 12 se můžete těšit na Babe Ellen, no a na závěr dne od 3 až do 6 na Janu Ješkovou. V 6 hodin pořad Já se rád trýzním, 7 hodin CD Nonstop, kde zazní projekt Anenon s album Petrol, v 8 hodin Ashes, v 9 hodin hudba za dobrou práci se strýskem Míšou, no a na závěr dne od 10 až do půlnoci Teplý proud s Radkem Horáčkem. To byl kulturní servis na Radu 1.

Dohrála nám Andrea Casablanca, Lento, Cantabile Semplice. Já jsem Paula a zdravím vás z Rádia 1. Dneska jsem pro vás vysílala výjimečně jako záskok. Těšit se na mě můžete příští týden ve středu od 6 do 9 ráno. Teď už následuje Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Hezký den.

0: jedno.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.
8: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
9: No, jako... A jakože si stěžuje, tako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
8: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
9: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
8: Aha, a
9: to
8: bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize.
9: Rádio 1 jenom,
8: aha,
9: takhle, jo?
8: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
9: Tak.
8: A co ještě?
9: Tak, to je všechno.
10: Tak ještě to, že od mikrofonu Rádia 1 vám minutu po 12. hodině dnes nečekaně krásné pondělní odpoledne přeje Alen, no a samozřejmě velmi příjemný poslech.

0: Transglobal Underground a skladbou The Caligi Stomp jsme se vrátili do roku 2006. Předtím nám zněl Kieran Hebdan, respektive Fortet a skladba Mango. Feedback, kousek, který se objevil na jeho desce 3, na jeho 12. studiovce, která vyšla na jaře roku 2024. No a na začátku to byly Thievery Corporation, jejich album Radio Retaliation z roku 2008 a Sweet Tides.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A-Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 a dozněla nám novinka od J. Harvey, single s názvem Voyager, vyšel teď 26. června. Předtím aktuální kousek od australských Tame Impala s názvem Dracula, ve kterém si zaspívala jeho korejská zpěvačka Jennie Kim. No a ještě předtím Young Lean a I'm Your Dirt, I'm Your Love.

0: Dozněla nám britská raperka s nigerijskými kořeny Funmi Oyosuma neboli Flojo a její kousek s názvem Cuddy Buddy. Předtím Young Fathers a skladba Low. To byl návrat k jejich albu Dead z roku 2014, vlastně k jejich debutové desce. No a ještě předtím aktuální kousek, naopak letošní od George Smith, What's Done is Done.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Posloucháte Rádio 1. 12 hodin na 47 minut a dozněla nám novinka od Alexandra Ridy, a.k.a. Boys Noise. Vyšlo teď 26. června na labelu Running Back, single s názvem

extra. Lock, wrist you.

0: Tak kromě toho VVV a Karamel, kromě toho, že to samozřejmě nestárnoucí a naprosto skvělá pecka, taky případná pozvánka, pokud budete někde výletit nebo to máte blízko do Orlických hor, do Rychnova nad Kněžnou, tak v muzeu a galerii Orlických hor právě začala výstava Sacra Familia, taková multigenerační výstava téhleté umělecké rodiny Geislerových, Urbanových a Mokrášových a vystavuje tam taky právě Lela, která nejenom patří k našim prvním street artistkám, k té generaci prvních writerů, ale taky i k průkopníkům v hudební oblasti, jako tady s Karamelem.
1: Kulturní servis.

Něco přes minutu schází do 13. hodiny, čas na kulturní servis na pondělí s datem 29. června. Svátek mají Petr a Pavel, všem Petrům i všem Pavlům všechno nejlepší. A my se podíváme na festivaly, galerie a program Rádia 1. Festivaly Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, knihovna na vlnách Avoid Floating Gallery, galerie Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line. Na Rádiu 1 v 18 hodin Já se rád trýzním, v 19 hodin CD non-stop, dnes je to Anenon a deska Petrol, ve 20 hodin až Eshoes, v 21 hodin Hudba za dobrou práci a ve 22 hodin Teplý proud.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, 13 hodin a 15 minut, dozněli nám Marka, Finn Fox, Running Lapes, zatímco v tomhle případě se jedná o aktuální kousek, tak s tím předcházejícím jsme se vrátili do roku 1989, The Stone Roses a Sugar Spoon Sister. My jsme si ohráli v The Lost Demos verzi a já jsem vám taky nestihla před upoutávkou na kulturní léto říct, co zaznělo v tom bloku, tak Headache, Vegin, 1965, Slow Magic a Artemis Orion. Teď v červnu vyšlý single s názvem Half Alive. No a to je vlastně všechno. Před námi jsou Depeche Mode a John the Revelator v Uncle remixu.

0: měl ty panáku blbec, pitomec, dám mu říkat dětovu.
1: Inhaluje Radio 1. Come in and stay.

0: Rosália a Divinize, skladba z její čtvrté loňské studiovky Lux a epický doprovod Londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Daniela Bjarnasona. Předtím nám zněla Kaye Tempest a Statue in the Square, ještě předtím Doja Cat a Woman. A začínali jsme tenhle ten blok s Poté a Bonobem Give You Up.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou jsou tu dneska Ty sečáci. Jmenuje se V zimě příroda spí.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 20.

To zněli nám Holy Fuck a Latin America, předtím Placebo a Beautiful James, no ještě předtím Fuck Buttons a Surf, Solar, tak a do třetice si dáme ještě s něčím s Fuck v názvu, budou to Fuck Cookers a Play Me a potom jedna domácí záležitost, něco mám

0: jedno.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 14 hodin 10 minut a dozněli nám The Drums, I'm Still Scared. Předtím jsme se vrátili do začátku tisíciletí s Moloko, s jejich albem Things to Make and Do a skladbou Pure Pleasure Seeker. No a ještě předtím to byl Kevin Morby a Javelin.

14:19, posloucháte Rádio 1, zní nám Alexander George Edward Crossan, neboli Muramasa a skladba Gimme. Předtím to byly Fools a z desky z jejich 4 roky starého alba Life is Yours. Z jejich 7. studiovky jsme si hráli skladbu Wake Me Up. No a před námi je návrat do roku 1992 s Manic Street Preachers a my si od téhle velské party dáme hitovku Motorcycle Emptiness.

0: Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

Druhá studiovka Alt J z roku 2014, deska This Is All Yours, a tu ohlašovali 4 singly, jedním z nich byl právě Left Hand Free, který jsme si hráli, předtím Princess Nokia, Sugar Honey Iced Tea, no a ještě předtím Beck a Loser.

Dozněli nám s labels Wanna Start a Band, předtím Radiohead, Karma Police a ještě předtím Rufus the Soul a Standing at the Gates v remixu od Veval. No a před námi je deska Paramount Styles, Failure American Style z roku 2008 a skladba Come to New York a pak si dáme domácí Kafka Band a Nezvěstný. Posloucháte samozřejmě Radio 1.

No a ve 14 hodin 54 minut je to ode mě asi už skoro všechno. Dneska ještě tady do konce hodiny po upoutávce na novinky hitparády ještě si dáme rakouskou partu Bauchklang Everyday a pak to bude novinka od Jipa s názvem Cozy Corners. Všechno, co jsme si mezi 12. a 15. hodinou hráli.

0: tak už je na webu Rádia 1. Trošku mě pobavily ty předchozí komentáře. No jo, každý to máme prostě nějak, každý má nějaký svoje fanoušky i hejtry, tak jestli jste nějak byli nespokojení s dosavadním průběhem do toho poledne, tak zase třeba příště to bude jinak a možná bude víc těch spokojených, tak já se na vás moc těším v pátek. Do té doby se mějte dobře, dodržujte pitný režim a ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
4: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnské

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.
3: Patnáct hodin, jedna minuta, příjemné odpoledne vám. Z frekvence 91,9 a ze všech dalších frekvencí, které tady sice mám před sebou napsané, ale nebudu je škobrtat, vy je dobře znáte. Příjemné odpoledne vám od mikrofonu přeji Jana Ješková. Co nás dneska čeká, kromě hudby, čeká nás 16.15 kulturní servis. A ještě předtím nás čeká okolo 15:45 soutěž, oblíbená soutěž s kulturním létem. Dnes budete moct vyhrát dva lístky na Creepy TP a kromě toho spoustu dalších zajímavých věcí, takže už se připravte u svých telefonů. Přibližně za 45 minut se do toho dáme. Takže teď už jenom příjemný poslech a snad zmínku, že to, co posloucháme, je úvodní skladba a zároveň titulní skladba z nové desky japonské skupiny Mono, skladba nazvaná Snowdrop. Snad vám přinese v tomhle dnešním krásném teplém odpoledni trošku osvěžení.

0: jedno.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Yes, Law and Order, první single z jejího aktuálního alba The Whole World is a Vigil. A yes, Law and Order bude hostem letošního festivalu Creepy TP, ke kterému se dneska ještě mnohokrát dostaneme. Obsazení je jako vždy skvělé, no a jeden z vás bude moct vyhrát dnes odpoledne dva lístky na toto podujatie. Teď už pozvánka na koncert, který proběhne o něco dřív než Creepkov, úterý zítra 30. června v Meat Factory jako předskokán tokijské skupiny Daeglo vystoupí domácí střední vlny.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: New Beginnings, druhý single z třetího studiového alba skupiny Yard Act, které se jmenuje You're Gonna Need a Little Music a vyjde 17. příštího měsíce. No a z Lícu se přesuneme zase domů do Prahy a přilehlých oblastí. Je tady novinka z Velké sedmi.
1: Pořád to samý.
0: Projekt Past a jejich skladba Vemte to za mě.
1: Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě. Pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

kůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Dohráli nám londýnští app skladbu nazvanou Shallow Hits. My se od plochých hitů přesuneme k hudbě, která rozhodně, myslím, plochá. Nyní je tady slíbená soutěž věnovaná kulturnímu létu. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy Teepee, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, odkdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. července do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike, Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známe svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry se limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. Co můžete vyhrát? Dvakrát lístek na Creepy Teepee, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a poukaz na 1000 korun do obchodu Sugarbet. Otázka pro dnešní den je: na Creepku letos vystoupí britská hudebnice Kavary, kterou mimochodem posloucháme. V jaké zemi jako mladá organizovala klubové noci a rejvy? 210 323 919. A zdá se, že tady máme volajícího, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, halo.
1: Ahoj, tam je nějaké dítě nám volá.
2: No je netrpělivý, potřebuje už vyhrát.
1: Výborně, tak dobře, no tak s kým mluvím?
2: Já typuju Velká Británie.
1: Počkat, Velká Británie, dobře, to je správně, nicméně je to ještě trošku zapeklitější. Můžu ti nabídnout 3 typy, buď to za A Irsko, za B Skotsko, anebo za C Wales.
2: Jo,
1: je to dobrý festival, je třeba si ho zasloužit. Tak kde tak pak já... Kavary no, organizovala klubové noci
2: já
1: a rejvy?
2: Já Irsko.
1: Irsko, bohužel Irsko to není správně, ahoj. Tak je mi líto, měj se hezky, ahoj. No a tím pádem dostává šanci další volající, kterým je, halo, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme, ahoj Kamil.
1: Ahoj Kamile.
3: Prosím, teď teda zbývá ještě Wales a Skotsko, je to tak?
1: Je to tak.
3: Tak já zkusím Skoty.
1: Zkusíš Skoty, dobrý, dobrá trefa. Dobře, Kavary je z Glasgow, jestli se nepletu. Dobře, vydrž na telefonu a povíme si tady o těch výhrách. Ostatní ještě chvíli můžou poslouchat Kavary a pak další kapelu, která by měla vystoupit na Creepku The Basement.
3: Díky moc. Thank you.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

Lovesick, kytarovka z Indianapolis, kapela, která se jmenuje Wishy, desku vydá na podzim, tohle to byl první single z ní. No a zatímco mladí vydávají veselé kytarové písničky, životem otřískaní vydávají desky nazvané jako Songs of Personal Loss and Protest. Takovou desku právě vydal John Spencer a tahle ta skladba z ní se jmenuje Knock Them Out.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnské

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

True Colors, jedna z novinek v hitparádě Rádia 1, tedy jedna ze skladeb, na které můžete hlasovat. Mike D, letos 60-letý zakládající člen Beastie Boys. A nepustíme si Beastie Boys, pustíme si kapelu, o které se tady u nás na domácí scéně říká, že jsou tak trošku jako Beastie Boys, jmenují se Upground.

0: další zlá věc.
1: Rádio 1.
2: You gotta be fucking kidding me. Oh, no.

Tak tolik po skladbě čekací doba od Upground. New Yorkská dvojice Danskep a Samurai Banana. Skladba Oh No z alba Comfortably Suffering. No a než se dostaneme ke kulturnímu servisu, tak je tady ještě něco velmi elegantního z Londýna. Delilah Holiday a její skladba Formless.

0: Kulturní servis.
1: 16 hodin a 17 minut je tady velmi, velmi krátký kulturní servis Rádia 1 pro dnešek, pondělí 29. června. Možná v tom vedru někdo potřebuje drobnou časoprostorovou orientaci. Jak jsem říkala, je to krátké, co se týká koncertů a tančíren, tak vám mohu nabídnout pouze Jazzdoc. 21. hodina, Epoch Quartet. Co se týká filmů, tak Kino 35 nabízí od 17:30 film Ďábel nosí Prada 2. Ve 20 hodin pak vás čeká den odhalení. Edison Film Hub, 19:30 Leviticus, 21:30 Mé tiché myšlenky. A ještě Kino pilotů, 20. hodina, Není jiná možnost, 21:10 Leviticus. A máme tady kategorii ostatní. V Radotíně, na Jižním městě a v Malešicích vás čeká mistrovství Evropy v box lacrosu. Čítárna Unijazz 19 hodin, přednáška Anny Mašátové, Ženy v surrealistickém hnutí, Nejsem jen můzou a objektem touhy. A ještě tady máme plzeňskou akci Zachs Pub v Plzni, 20. hodina, Slam Poetry, poezie versus show. Na Rádiu 1 vás čeká od 18. hodiny Andrej a jeho pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin v rámci CD Nonstop Anenon a album Petrol. Ve 20 hodin začne Ešus, od 21. hodiny můžete poslouchat hudbu Za dobrou práci a od 22. hodiny Teplý proud.

0: jedno.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ecocom. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Reklama na Radio 1.

než prach. Uma Vida a Menos, skladba z dílny portugalské umělkyně jménem Ana Lua Caiano. Překvapilo mě, že se tato píseň drží v hitparádě Rádia 1, ale možná i posluchačů se dotýká téma práce a práce a práce nikdy nekončící a ne možná vždy štěstí přinášející, o tom ta skladba ve zkratce je. My se z hitparády Rádia 1 přeneseme do Velké sedmi. Tam mezi novinkami je zajímavý kousek z dílny domácího projektu Petra Váši, Ty syčáci. Ano, jmenuje se to V zimě příroda spí, pojďme se zasnít.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

Tolik pákistánský v New Yorku usazený umělec, nejen hudebník, ale i spisovatel Alisety, natočil moc pěknou desku s Gregory Rokovem. Tahle ta skladba z ní se jmenovala Game. No a my zůstaneme u mimo evropských vlivů, které se, jak jistě uznáte, velmi silně projevily třeba na poslední desce Gorillaz. Tady je její hitovka Damaskus.

0: He watched us through the computer dinner. Have a talk to the others.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
3: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthousehejtmánek.cz.
5: Tak před pozvánkou k poslechu karlovarských bublinek nám zahráli skladbu Hey Siri. Bene a Šicko, slovenský rapper a slovenský multimediální umělec. Tohle to je další slovenský hudebník, který se říká Adam The World, jeho skladba

Mě jsem taký, jaký chcem, mě si vedla. Kam ujdeš, keď nebudeš ma kde utekať? Všechno

Tak po Adamovi ze Slovenska se k tématu běhání vyjádřil ještě Cosmo Sheldrake z Británie. Skladba se jmenovala Run. No a od běhání si odpočineme s korejským umělcem, členem kolektivu Balmain Tiger, s chlapcem, který si říká Matt the Student. Tohle je jeho skladba Undertaker.

0: Reklama Rádia 1.
1: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy.

0: Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meat Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meatfactory.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
6: Reklama na Radio 1.

0: Guns Buried in the Front Yard po dvojici Arrogant Twins jsme poslouchali track Violence k vidění na Creepy Teepee. A přesuneme se zase do československé hitparády Rádia 1. Velká sedma. Tahleta skladba se drží v hitparádě už 5 týdnů, aktuálně na 10. místě Dvě slunce a jejich Serotonin.
1: Baví teda více jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat. Tak já to zkusím ještě jednou.

No a protože serotoninu není nikdy dost, tak ještě jednou skladba s tímto názvem. Možná jste zaznamenali na sociálních sítích i jinde, že skupina Sings to balí, zůstává po ní spousta skvělé hudby a my si připomeneme právě skladbu nazvanou Serotonin.

Tak čistě teoreticky se nám to blíží, nějaké ty bouře. Tohle byla Perfect Storm v podání mexické umělkyně Amandy Acevedo a Mika Harveyho původem z Austrálie, což je vysvětlení toho, proč teď následuje Courtney Barnett, taky z Austrálie.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.

Tak tolik novinka od britské skupiny Fat Dog, na kterou narazíte, pokud vyrazíte do Brna na letošní popmese. Kde narazíte na projekt Get Down Services, to vám neřeknu, pravděpodobně v jejich domácím Bristolu. Tohle je skladba Radiator.

0: questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou jsou tu dneska ty sečáci. Jmenuje se V zimě příroda smí.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25 i

Pojízří, jedna z novinek z Velké sedmi z minulého týdne, která možná pravděpodobně bude i zítra v hlavním žebříčku. Aran Satan a jeho Pojízří. Tahle ta skladba je taky ve Velké sedmě, ve třetím patře Pivoňka.

0: Jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2. Pivovarnické muzeum, to máme 97,5. Potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7. Díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička. To dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Tak ještě jedno ohlédnutí. Spíš já nevím, jak se to řekne, do budoucna. Pohled do budoucna na festival Creepy TP, kam dorazí i Angel a Lulu Prostovi, tedy Frost Children. A ještě jedna pozvánka na koncert do Meat Factory, už jsem vás dneska zvala, tak tohle se odehraje v Mítku 7.7. Vystoupí tam Josefína Dusk, kterou právě posloucháme, a pak taky Spiral Sadness.

0: vděčnej, že je život takhle mléčnej. Uvízlej provazu, za kliku zatáhám, protože nejzbytečnej.
1: CD Nonstop. Za elektronicko-akustickým projektem Anenon se skrývá už od počátku minulé dekády americký producent Brian Allen Simon. Jeho třetí album Petrol vyšlo pro label Friends of France a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak, před chvílí dozněla skladba brněnských MMNK, stejně bys nevěděl, jaký by to byl předtím, po Josefíně Dask, Young Lean a Generation, skladba s názvem Storm One. Teď se vracíme do Anglie. Londýnský projekt Lex a jejich letošní skvělé album Unreal, skladba s jinou Evil.

přiblížila se 18. hodina a za chvíli dojde ke změně. Ještě jeden kousek, který jsem nestihla ve správný čas, protože jsem tady na svatojánskou noc nebyla, tak teď Bára Zmeková s drobným zpožděním její svatojánská. Mějte se hezky a naslyšenou se těším zase za 14 dní.

0: jedno.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90.

0: nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.
5: I think I'm like.

0: Hello, posloucháte Já se rád trýzním na Rádiu 1. Od mikrofonu vás zdraví Andrej. A once again, tady nejsem sám, mám tady sebou speciálního hosta, experta na českou meme scénu a na všechny popkulturní fenomény. A zdravím Ivuši.
1: Čauky, čauky. To bylo poněkud velmi vychvalované, jako...
0: Blíž k mikrofonu, pos.
1: Dobrý?
0: Better.
1: Oh, amazing. Dobrý. Pardon. To je moje poprvé, jak jsem trošku nervózní z toho.
0: Jde ti to líp než mě, to už jsem tady dlouho. How you doing?
1: Super, vypadá to, že tato heatwave, co se teď konkodala přes víkend, ještě končí, takže...
0: Yes, začali jsme songama o...
1: Tematicky.
0: Tematicky jsme začali songama o heatwave, takzvaně... teplný vlně, která teď snad skončila.
1: No, ona přijde další, neboj.
0: Ona Zara Larsson opět bude zpívat.
1: Na Mariah Carey je ještě brzo, bohužel.
0: Na, velmi. Zara Larsson, Midnight Sun, to je teď velký mím, kdy vlastně všichni obvinujeme Zaru za to, že ty vlny veder jsou jako vlastně kvůli tomu, že ona chce jenom jako nekonečný slunce.
1: A never ending summer.
0: A never ending summer, takže prosím Zaro, mlč, vrať se do Švédska a buď dobrá.
1: Přesně tak, souhlasím.
0: Jinak Zara je samozřejmě jako hodně, hodně chronicky online člověk a hodně jako mím, jedna z takových jako nejvíc asi mímovaných jako celebrit současnosti, bych řekl.
1: Hodně tomu napomáhá těm svým mímům, že se jako nebojí zapojovat do nich.
0: Ono vlastně asi před rokem iž s ní přišel takovej strašně dementní trend, kdy lidi používali její starou písničku Symphony, která byla populární třeba 10 let zpátky, ale někdo použil takovou fotku delfína.
1: Je to hodně jako early 2000, jako estetika skákající delfíni a hraje k tomu tato symfony, yes. Což je moc hezká pozitivní písnička, ale je k tomu napsaný třeba Chci umřít a podobně.
0: Jo,
1: tohle bylo velmi populární a vlastně je to taková renesance Zary Larsson.
0: Já jsem to hodně zosobnil a tenhle mím použil, když jsem se stěhoval z Letný na Smíchov, což hodně vystěhovalo tenhle ten memík. My pro vás tady máme připravenou palbu dalších skvělých songů. Začneme jedním, který je teďkonc velmi populární na sociálních sítích a je tak strašně moc annoying, že splňuje charakteristiky songu, který má vás budeme trýznit. Posloucháte Rádio 1, tohoto je Good Genug.

0: Posloucháte Já se rád trýzním, u mikrofonu Andrej, u mikrofonu Mým Queen.
1: Oh my god, thank you.
0: Blíž k mikrofonu, Pos.
1: Děkuji ti.
0: Nice. Ivuše, zapomněl jsem představit. Slyšeli jste Good Genug, příšerná skladba.
1: Za mě naprosto geniální.
0: A slyšeli jste My Moon, My Man, což je takový jako TikTok sound, který teďkonc tak nějak jako je popular a ty si tenhle ten song chtěla, takže nám povedz, what's poppin'.
1: Já jsem tady udělala takovou strategickou kličku, protože tento song je původně z mého milovaného seriálu Heated Rivalry, tímto zdravím Karla. Ale zároveň jsem to využila v této mým situaci k tomu, že teďkon se na TikToku vlastně používá k tomu, že lidi dávají jako edit různých foteček. A má to vlastně dát dohromady image, jak by vypadala vaše galerie v telefonu, kdybyste dejtili s někým. Moje oblíbený je třeba Shrek, nebo s panáčkem z Pringles, prostě brambůrek a podobně.
0: To jsem viděl, panáček z Pringles jsem viděl. Viděl jsem Karla Havlíčka, by the way.
1: Tak, taky dobrý.
0: Genius. Kde by byl tvůj dream gallery?
1: Damon Salvatore.
0: Já nevím, že se ptám, tyjo.
1: Jakoby jsi mě neznal.
0: Yes. No, my tady máme takovou smutnější a pomalejší písničku pro vás připravenou. Actually, to je song, který jsem chtěl zahrát strašně dlouho a ještě jsem se k tomu jako nedostal. Já jsem v dřívějších relacích tak nějak jako dával takový jako shoutout jako zpěvákům a zpěvačkám, který jako bouchli s nějakou songou jako na TikToku. A tahleta zpěvačka se jmenuje Paris Paloma. Mohli jste ji slyšet, pokud jste byli na koncertě Florence and the Machine, tak jim dělala předkapelu. Můžete jí, myslím, slyšet teďkonc na Colorsech hraje, ne?
1: Na Colorsech, myslím, yes. Že je.
0: A song, který je od ní asi nejznámější, se jmenuje Labor. Je to hodně
1: je to
0: jako
1: feministická hymna.
0: Hodně feministická hymna, je to hodně takový ten song, který slyším, tak si říkám, že I'm sorry for being a man.
1: Je třeba vyhladit muže občas, když tohle hraje.
0: Tohle je klidné vysílání.
1: Samozřejmě.
0: Tohle není jako
1: to nebylo osobní.
0: White guy vede podcast Uno Reversed Card. No dobrý, tak tohle je Paris Paloma, Labor. Enjoy it, I guess. Ne? Jako je to smutný.
1: Jako naštvejte se u toho dámy.
0: Naštvejte se u toho dámy, pokud to rozumíte tomu textu. Yep.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním, právě nám dohrála Paris Paloma, Hollywood Undead a Aisha Erotika.
1: Za mě ikonické trio.
0: Takže to bychom měli s feminismem pro tento díl.
1: Já bych jenom chtěla dodat, že já jsem tady měla velké rozhořčení o feminismu, ale hned na to hrálo Everywhere I Go a Bitches Always Know a v tento moment mě opouští jakákoliv kapka feminismu v mém těle a v tu chvíli já jsem prostě týpek, který bere děvčata na baru.
0: Já jsem jenom viděl teď, jak jsi skamenil a chtěl si říct jiný slovo než děvčata, ale...
1: Ale ty si řekl, že se musím cenzurovat, takže se snažím.
0: Já jsem ti velmi vděčný, děkuji, že se cenzuruješ. Já jako už nechci na HR a tak.
1: Chápu.
0: Já. Teda ne, že by to HR poslouchalo tohle, ale you know the drill.
1: Když tak zdravíme HR.
0: expecting další mail soon. Yikes. Máme tady připravený další songísky. Jinak, co je teď tvůj jako favorite, jako oblíbený mím, když nepočítám to, že by si chtěla chodit s Damonem Salvatorem?
1: Jakoby tím si mi vzal můj jediný náboj, co je teď moje oblíbený mím, protože já nemám teď nikde nic jiného. Kromě teda dalších jako editů na další hezké pány a... Takže na mým si to teď slabší. Buď je to prostě moje galerie, kde bych chodila s Damonem Salvatorem, anebo za Lara Larson, která zpívá o tom, jak je 40 stupňů v noci.
0: Zaro, nespívej. Fakt. Jako, prosím, ne. No, můj oblíbený creator teďkonc je taková paní na Instagramu.
1: Toho se bojím.
0: Můj Instagram je hodně cursed, mm-hmm. Jenom chci říct, jakože...
1: Souhlasím.
0: Já tam nemám nic jiného, než prostě nějaký random jako butiky a...
1: Já jsem si všimla, nic jiného mi od tebe nechodí.
0: Tohle doporučuju si, jestli chcete nějaký jako hopecore v životě a něco jako veselýho a jako příjemného, tak je to Instagramový účet paní, která se jmenuje Ta, co ráda žere.
1: Ježiš pro boha.
0: I love her.
1: Nedoporučuji.
0: Nedoporučuji, já chci žít její život. Ona má svoji bestie, svoji bestie, která se jmenuje Janinka a chodí spolu na koupáky a natáčí prostě videjka, kde ta paní, co ráda žere, tak ona jako nevaří, ale všichni její kámoši jako uvařej a prostě jdou na koupák, mají tam kafíčko, mají tam prostě piknik, mají tam strašně moc jako jídla a jako jenom tak jako ferí prostě u té vody.
1: Já asi budu dál radši koukat na First Traps hezkých pánů, případně paní, nevybírám si.
0: Well, tím navazujeme na další song, který se jmenuje Legendary Lovers.

0: Posloucháte Já se rád trýzním na Rádiu 1. Nám dohrála Katy Perry. Wow. A dohráli Muse a jejich supermasivní Černá díra.
1: Nepřekládej to, prosím.
0: A legendární milenci. A tak Muse, možná pro některý posluchače Rádia 1 bude překvápko, že to je taky kinda jako mím.
1: Ale je to tak.
0: Ale je to tak. Pověc, který film tenhle ten song proslavil.
1: Tak já věřím tomu, že kulturně vzdělaní posluchači budou vědět, že toto je samozřejmě z legendárního Stmívání. A tento song má teď na TikToku renesanci zase, protože vlastně čím jako ta fanbase dospíváme, tím víc vlastně zjišťujeme, že to nikdy nebylo o týmu Jacob nebo Edward, ale celou dobu je to o týmu těch dvou tatínků tam. Takže pan Carlisle Cullen a Charlie Swan, to jsou prostě dva dedískové a teď je to po TikToku všude tady s tím songem.
0: Mně se teď zdí se řekl, že to je jako kulturní jako fenomén, ten Twilight, tak se mi v hlavě vybavil takový ten mím s Martinem Scorsesem a Absolutní cinema.
1: Přesně tak.
0: Já jsem to nikdy neviděl celý, honestly. Ale věřím, že to je...
1: To je jako základní chyba, ale ty si to nenecháš vysvětlit po těch letech.
0: Kdybyste viděl ten vražedný výraz teďkonc. Jo, třeba někdy, nevím, až budu mít slabou chvilku, tak si pustím... Já, jak říkám, já teďkon jsem prostě strašně busy těma jako svýma jako tvůrcema a tvůrkyněma, který já sleduju.
1: Já ti to připomenu.
0: Jsem teďkon jel do práce, dělal jsem si u toho tady jako rešeršičku, co tady budu pouštět a neironicky jsem, protože jako jedu dlouho, tak jsem strávil jako 5 minut tím, že jsem koukal na video, kde Luboš Bajlador vaří.
1: A veřejně se tím chlubíš?
0: A tak jako jmenuje se to Já se rád trýzním.
1: Ale tohle už je jako extrémní.
0: Hej, yes.
1: Jakoby, víš co, 30 sekund dobrý, ale...
0: No, a tak mě jako zajímalo, jak víc jako může člověk, jakoby, nebo on jako neumí vařit, jo? To jo, já tak jako na začátek. On jako neumí nic, ale teď vykládá karty, pozor.
1: To jsem ti posílala, Adam.
0: No právě, takže pokud naši posluchači jako neví, kam jako nějak nasměrovat ten jako jejich život, nebo mají nějaké jako otázky, které by prostě chtěli jako na ně znát odpověď, tak Luboš ví.
1: A bude vědět všechno.
0: A ten Luboš bude vědět všechno. Když mu to všechno napíše, to je, tak vám pak řekne vlastně, co se stane.
1: A zároveň vám řekne, co je na akci v Lidlu, takže vlastně je to úplně ideální.
0: To už nedělá právě.
1: On s tím skončil.
0: No on s tím mega skončil. On už teď jenom vaří. A nebo to jako problematický, anebo jako vypisuje velmi mladým fanouškům.
1: A on si hraje na Minecraft YouTubera, chápu.
0: No, tak se to dá taky říct. No, když jsem teda u toho, že tady jako chválím ty svoje jako oblíbený jako tvůrce na Instagramu, tak já vám tady pustím song, který teď jako hodně prožívám, protože stárnu, nebo jako my všichni stárneme, že jo?
1: Bohužel.
0: Mně bude 30 letos. A objevil jsem na Instagramu jednu zpěvačku. Já jsem si napřed myslel, že no shade, ale ona je strašně podobná Danuše Nerudový. A řekni, že ne, ale. To je stejně jako když...
1: Ale já nevím, o kom mluvíš, baby.
0: Ale víš, až ji pustím, tak dobře. Zjistíš. To je stejně, jak když lidi, že jo, Gwyneth Macmillan, co vypadá jako... Robert Fico, přece ta politika tady všude jako je mezi náma, ale pro všechny, kteří teď jako prožíváte stárnutí, tak tady máte jeden velmi trýznící song, který se jmenuje Je to v hajzlu.

0: Like a Prayer, cover z filmu Deadpool a Wolverine. Geniální track.
1: Naprosto perfektní.
0: I love it.
1: Absolutní Wolverine.
0: Absolutní Wolverine. Já miluju ty memes na to, který byly jako příběh o tom, když si slečna dělala masku na vlasy s olivovým olejem. Perfektní věc.
1: Jakoby tento trend byl geniální, ale moje oblíbenější bylo, když tento song po jeho znovu popularizaci začali hrát v kostelech.
0: Oh yes.
1: Bez toho, aby si vlastně někdo uvědomil, že je to o jiné věci než modlení, u které se klečí. A mně to přišlo velmi jako zábavné sledovat vlastně ty gospelové verze z těch kostelů.
0: To jakoby. Je pravda. Já jsem toho měl jako plný socky.
1: Já to taky, já miluju jako to, jakoby.
0: Ale jako hlavně v Americe, a chápeš, že jako Američani jakoby mluví anglicky, že
1: měli jako by ano, měli, ano.
0: Jako ten dvojsmysl tam jako
1: mohl bych jako cvaknout líp než nám, no, ale to už bychom asi chtěli hodně po nich.
0: Po amíkách, yes, bohužel. No, anyway, tohle je náš poslední vstup. Já jsem strašně rád, že jsi přišla.
1: Já taky doufám, že tady všem neumřeli mozkové buňky u toho.
0: Jo, ale tak well, that's the point of...
1: Když to k tomu patří, takže...
0: To patří k tomu, jakože každý, kdo si naladí, já se rád trýzním, tak ví, co jako od toho má čekat.
1: No tak se musí trýznit trošku,
0: že takže... Že se vytrýzní, anebo to prostě přepne na něco horšího, protože jakoby, jak se říká, není jiná alternativa. My tady pro vás máme už jen poslední song. Je od Melanie Martinez. A...

0: tak by mohli vidět Vatikán a být, že o, ano, to přidáváme.
1: Jakoby v tom songu se zpívá o tom, že by kněží měli dát brát jako poprst, tak nevím úplně, ale jako I guess why not, jako na jihu se dějou věci záhadné.
0: Tak ok, jo. Tohle zahejbá podle mě do špatných končin.
1: Hej, jo, my se loučíme, mějte se fajn, užijte si zbytek večera a čauko mňouko.
0: Pa, pa.

0: Já se rád trýzním.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii.

0: Rudolfinům na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s americkým elektronicko-akustickým projektem Anenon. Bude znít jeho třetí už studiové album solové, které vydal v roce 2016 na značce Friends of Friends pod názvem Petrol. My si tohle hudebníka z Los Angeles, Brian Allen Simona aka Anenon, nabízíme v CD non-stopu nepoprvé a nyní hlavně v souvislosti teďka s jeho letošní novou už šestou studiovou deskou Dream Temperature, kterou po třech letech vydal opět na výborné britské elektronicko-akustické značce Tonal Union, kterou jste ostatně i letos viděli v showcaseu zde v Praze na Spektakuláre. Jak jsem řekl, Brian Allen Simon je hudebník ze Spojených států z Los Angeles, kde se narodil a doposavat tam také žije. Jeho hudební cesta nebyla úplně přímočará, přestože mu otec doma pouštěl hodně muziky, Brian si našel hlubší vztah až pubertě, hlavně k DJingu a turntablismu, inspirovaný právě newyorským hip-hopem nejdříve. No a vlastně později ho ovlivnila losangeleská elektronická undergroundová scéna kolem legendárního také klubu Low End Theory. A Brian aka Anenon postupem času odkolání se od těch počítačových programů a v 21 letech začal hrát na saxofon. No a na počátku minulé dekády zakládá takové svůj vlastní vydavatelství Non Projects, kde ostatně také debituje svou první solovou deskou Inner Hue. Vyšla tam v roce 2012 a vy jste ji také už CD non-stopu ode mě slyšeli. Brian ve své hudbě především využívá saxofon, ale začal připojovat třeba i elektronické textury a kladl vždycky důraz vlastně na ambientní hluboce atmosférickou náladu. Ostatně tu jste našli i na jeho pak druhém studiovém albu o dva roky později Sagrada na opět jeho značce Non Projects. To bylo v roce 2014. A doplním, že také udělal spolupráci kazetovou pro label Daytripper s Matthew Davidem. To bylo album Toky ještě o dva roky dříve. Každopádně vy dnes uslyšíte jeho třetí solové album s názvem Petrol, které poprvé vydává také na prestižní losangeleské značce Friends of Friends. Tato deska byla konceptuálním dílem napsané z okna automobilu a reflektoval energii klaustrofobie a vůbec ruchu dálnic v tom rodném Los Angeles. Hodně zajímavá elektroakustická koláž, kterou ostatně za chviličku také uslyšíte. No a na značku Friends of Friends se poté navrací o dva roky později album Tank, které pro změnu zase bylo úplně opačné, hlavně v té dynamice. Album vzniklo během Brianova tvůrčího pobytu v tichém prostředí venkovského Toskánska právě v Itálii. Tohleto album Tank jsme si tady tenkrát už také představovali v novinkách. Každopádně pak přišla pětiletá pauza. A kromě saxofonu se pak v roce 2021 začíná věnovat právě hře na klavír, který přidává do své vlastně čisté improvizace. No a místo klasických elektronických dropů a těžkých basů staví své skladby na minimalismu, inspirovaném hlavně třeba Stevem Reichem. Právě tyto postupy se odráží pak v jeho už páté studiové desce Moons Melt Milk Light, kterou poprvé vydává také na značce Tonal Union z Británie, a to bylo v roce 2023. A tohleto avantgardně experimentálně laděné dílko na poli ambientu vážné současné postklasiky a avantgardního jazzu jste mohli také ode mě už slyšet ve vysílání. Jak jsem řekl, my si projekt Anenon tohoto amerického producenta Brian Allen Simona nabízíme v CD non-stopu hlavně v souvislosti teďka s jeho zcela novým po třech letech vydaným albem Dream Temperature, které vyšlo opět na výborném vydavatelství Tonal Union teďka před pár měsíci. A na tomto albu Anenon posunul techniku improvizace na novou úroveň. Jako hlavní nástroj použil digitální dechový syntezátor Roland AE30 a elektronické zvuky a syntezátorové plochy na této desce doslova moduluje a spouští pomocí síly vlastního dechu, což právě dává výsledné ambientní hudbě organický i fyzický charakter. Doplním, že Brian Allen Simon spolupracoval mimo jiné třeba s Lauryn Hill, Jill Holter či Richard Hellem a vy můžete znát také jeho remix pro skladatele Ryuichi Sakamoto, to bylo v roce 2018, kdo vytvořil. Teď už tento talentovaný hudebník ze Spojených států z Los Angeles, Anenon, na jeho třetí studiové desce Petrol z roku 2016 ze značky Friends of Friends a já vám přeju příjemný poslech. CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlna.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

Law and Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy Teepee najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1 ze studia. Přeje strýček Míša a máme před sebou dvě společné hodiny jako každé pondělí. Hodina první bude cestovací, dneska to bude takové, jak se na konci zpráv dávají zvířátka, tak my taky budeme mít zvířátko dneska v Ešosu. A hodina druhá bude věnována hudbě za dobrou práci, ke které vám něco povím, až se k ní dostaneme. Bude taková i klidná, i kytarová, ale to všechno uvidíme. Tak tedy ve zkratce, strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci a jedem. Ešus, pořad o cestování a o jídle, a nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, dneska již po druhé vám ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a dovolte mi, abych i ve studiu uvítal mého dnešního hosta Pavla. Pavle, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já tady sleduju, jak to strýček Míša rozjíždí. Já se přiznám, že jsem v rádiu nikdy nebyl, takže snad to dneska nebyl nějaký velký propadák.
0: Spousta čudlíků a světílek.
1: Všeho možného a sleduju, jak prostě mluvíš a všechno, no to úplně koukám. No,
0: mnohokrát jste se mě ptali, jak já vlastně nacházím i nové hosty do Ešosu a jedním z nich je, že jeden ze způsobů je, že monitoruju sociální sítě a hledám lidi, kteří cestují, kde mi algoritmy potom už doporučují různé cestovatele. A narazil jsem na profil, který je, Pavle...
1: Golden Retriever Trail, je to lehká parodie na současnou jakožto modu trailu. No, prostě je to pojmenovaný podle zlatého retrievera, takže Golden Retriever Trail.
0: A domluvili jsme se, nebo když jsem prošel celý profil, tak jsem zjistil, že Pavel jezdí s Matesem po Evropě a máte stán.
1: No, po Evropě, já bych tu předtím spíš ještě takový malý cestovatelé, hodně Čechy a několikrát Polsko. Jestli se ještě vydáme někam dál, chtěl bych někam dál na sever, uvidíme. Jedna věc, to je vždycky časová otázka, že jo, práce a podobně. Druhá věc, taky na tom nejsem zdravotně sám úplně nejlíp, takže to, co přinese budoucnost, to se teprve ukáže.
0: No. A Matesovi kolik?
1: Matesovi teďka budou teprve 3 roky, no, to je ještě mladý kluk, no.
0: Jo, ale má výdrž, ne?
1: Výdrž má až příliš velkou, jako rozhodně větší než já.
0: Ty máš ke psům blízko, protože jsme si tady před chvílí povídali o tom, že pracuješ v psím útulku.
1: Jako určitě, ke psům mám blízko, dejme tomu, od malička, měl jsem vlastně vždycky psy, u rodičů poprvé někde jezevčíka, pak to šlo přes různý, já nevím, německýho ovčáka, bosrno a tak dále, až jsem vlastně na starý kolena skončil u zlatýho retrievera. A sice teda, jak říkáš, je pravda, že mám ke psům celoživotně blízko, vlastně v útulku jinak pracuju nějakých, to bude asi už... 20 let, no, 20 let.
0: Takhle.
1: To už je skoro jako ty v rádiu, no, to je ještě 15 a dorovnám to. No, ale jinak, abych se vrátil teda k tomu zlatému retrieverovi, tak jelikož nechci o sobě říkat, že jsem kinologicky nějaký profesionál, to určitě ne, to si tvrdit netroufnu, ale musím říct, že zlatý retriever mě jinak docela překvapil jakožto plemeno, protože nevím, jaký máš ty zkušenosti se zlatým retrieverem. Žádný.
0: No, my jsme měli dva psy jenom a to jsme měli Coton de Tulare a teď máme švýcarský ovčáka.
1: Jo, takže Madagaskar a Švýcarsko.
0: No
1: jo,
0: přesně tak.
1: Jasně, no. Jasně. No a zlatý retriever posluchači určitě znají jako jedno z nejpopulárnějších plemen vůbec. Já jsem se vždycky představoval jako takovýho toho bílýho, klidného pejska, který leží na zahradě v pohodě s rodinou, hraje si s dětma, občas na nějakou 15-minutovou vycházku.
0: Odložit hovínko a domů.
1: No, přesně tak. No a byl jsem teda hodně vyveden z omylu, protože asi skutečná povaha nebo vůbec fyzická dispozice toho plemene je někde úplně jinde. Původně to byl lovecký pes od někud z Anglie, že jo, kde z močálů tahal kachny a v tom psovi to teda pořád je a jako teda ta fyzická výdrž a vůbec vhodnost i na nějaký dálkový pochody a na jakoukoliv práci je teda obrovská. No, to je, jo, takže jako zlatý retriever jako společenský pes určitě, ale potřebuje teda hodně, hodně zaměstnat.
0: No tak to je jako naše BŠO, jo, ta prostě, to není, že vytáhneš ven, obejdeš panelák, jo, ta prostě chce chodit.
1: A chce fyzicky i mentálně, no, vždycky nějaká ta práce, aby to bylo tak trochu vyrovnaný, no.
0: Jo, házíme, neustále něco házíme, nosíme klacky a...
1: Oni rádi aportují, tyhle ty ovčáci to pamatují dobře, Mates taky aportuje samozřejmě, no.
0: A když jdeme do zoo, tak hroši ti nezajímají, ale když dojdeme k antilopám nebo prostě k jelenům, tak okamžitě naježí na krku.
1: Jo, na hroch asi netroufne, to je dobrý.
0: No, to je prostě zvíře úplně mimo její, jo. To nemá na seznamu.
1: Mimo její schopnosti, no.
0: No, to je... nemá to na seznamu, ona vidí prostě, ale ty antilopy to už je blízko všem těm ovcím, kozám a kravám, který honili kdysi. Takže já se rovnou zeptám, než to zapomenu, protože jsem tě zeptal, jak, že taháš si svoje věci, ale musíš tahat i věci pro psa, když jdete, nebo jak jsou dlouhý ty pochody nebo vaše cesty?
1: Tak ty pochody, ten poslední byl nějakých asi odhadem, já to přesně nepočítám, protože nepočítám žádný chytrý hodinky ani aplikace na měření, ale odhaduju, podle mapy to bylo naplánované na nějakých 580 km přibližně, vlastně z podhůří Jizerských hor, z Nového města pod Smrkem do Kolobřehu a dál podle Baltského moře, takže nějakých 580 v ideálním případě a v realitě to bylo asi nějakých 650 odhaduju, no. Ale jinak chodíme tak těch 100-200, jestli dá budoucnost, tak bychom chtěli zkusit nějakou další cestu, ale to říkám, to prostě, to se uvidí, no. Ale abych se vrátil k té otázce ohledně toho, no, tak my vlastně nosíme teda my. Já nosím všechno na zádech.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli má motes taky svoje něco. Protože to si dělají takový, jako dělají máš na motorku. Nebo
1: dělají se brašny pro psy. Že vlastně pes může níst podle různých nejmodernějších výzkumů vědců až 10%, nebo někdy se říká i třeba 15% nebo 20% utrénovaných psů svojich hmotnosti. Ale většinou to je stanovený jako 10%. To znamená, že zlatý retriever, který váží nějakých 30 něco kilo, by mohl níst třeba 3, 3,5 kila. Jo, to je. Což nejpadá moc, ale upřímně mě by to jako pomohlo hodně. Jo, to je jako hodně.
0: Není to moc na páteř? Jako...
1: Takhle dřív... Třeba tažný psy, já nevím, aljaský malamut nebo takový ty nosiči, tak těm jejich původní obyvatelé, že jo, tamhle na severu nakládali třeba 15-20 kilo, jo, to je, jo, ale to samozřejmě, to je nějakých 100 nebo ještě víc let zpátky, takže teďka se říká těch 10%, já si myslím, že 3-4 kila, to je v podstatě 1,5 kila, 2 kila na každou stranu toho boku, já si myslím, že v pohodě, no, to je. Přemýšlím o tom hodně, ale je tu ještě jedna taková věc, protože prostě váhám, protože Mates vlastně podstoupil operaci, když mu bylo nějakých půl roku, takže z toho důvodu si nejsem jistý, jestli by se mu to mělo nebo nemělo dávat. Na druhou stranu je teďka země prostě šerpa, protože když jsme třeba v oblasti, kde musíme brát jídlo na 4 na 5 dní, tak jako váha toho batou samozřejmě uměně tomu narůstá. Za ty lety toho sní víc než čivava. No.
0: Tohle jsem se právě chtěl zeptat, protože já jsem sežere za den 400 až 450 gramů krmiva. Hmm. Což je balík, teď je s ní dcera na vodě, že jede se svým skautským oddílem a já jsem jim na to balil 4,5 kila krmení, což je balík, že jo?
1: 4,5 kila to je ještě relativně v pohodě, no, to je, kdyby člověk šel třeba, nevím, tamhle finskou tajgou, tak tam třeba týden 14 dní, to je, si musí níst jídlo pro sebe i pro psa, je tady 4,5 kila, to je ještě v klidu, ale jak říkáš, těch 400-450 gramů, to je takový normální pro psa, počítám granule asi, že jo, tak to je úplně normální. No a v případě, že je ten pes v nějaký vyšší zátěži, což při nějakém dalším pochodu, kdy se jde denně v průměru třeba, my nechodí moc, jo, tak těch 20 prostě třeba dáme, pes toho naběhá ještě víc, tak tam potom, teďka jsem to počítal, že vlastně Mates sežere denně granulí tak kolem 600-650 gramů. No to je,
0: Dáváš nějakou doplňkovou stravu, jako vitamíny? Nebo...
1: Doplňková strava, občas jsme dávali alavis, to jsou takový ty přípravky na klouby, teďka nedáme úplně nic, ale asi opět něco jako začneme. No, to je,
0: jo, já myslím na těch pochodech, aby měl něco energetičtějšího.
1: Těch pochodech, když tak doplňujeme ještě konzervou, no to je v podstatě, ale myslím si, že základem jsou prostě kvalitní granule, když to složení prostě do toho člověk nevidí, takže já jsem hodně toho trochu skeptický, kupuju vždycky to nejdražší pro svůj dobrý pocit, ale jestli je to nejlepší, to prostě nevím. No.
0: Je, co se píše na pytli. Jo. Tak jako nedávno jsem se dočetl, že odhalili, že jedna z nejdražších mouk, nebo nevím, jak se to skloňuje správně, měla být špaldová, najednou zjistil, že v ní je 30% regulární obyčejný pšeniční mouky, jo, takže...
1: Já se obávám, že pokud člověk doma nemá nějakou laboratoř, kde by si to všechno mohl prostě změřit a vykoumat, tak prostě si úplně jistý bejt nemůže a říkám, kupuju skoro ty nejdražší granule, mám potom lepší pocit, ale jestli
0: udělal
1: je to
0: si
1: fakt... Udělal jsem maximum, koupil jsem to, kde podle prostě výrobce a reklamy je skoro 100% masa, žádný obiloviny, všechno je čistě přírodní, to je a nejlepší, jaká je realita, radši nad tím moc nepřemýšlím, no. to je podobně asi jako u jídla, který si kupuju já, že jo? No, takže jasně, jako asi tak, no, to je.
0: Jinak pro vás, kteří nás posloucháte a chtěli byste se cokoliv zeptat, ať už na psy nebo k Pavlovým pochodům, tak můžete psát na facebookový profil Ešusu. Já mám otevřený messenger, takže hnedka uvidím, pokud byste nám něco psali. Oni ho nějak aktualizovali, jo, už to mám nalezený. Tak čím jste začínali? Já jenom, jak jsi říkal, kolik jdete za den, tak teď zašla s dcerou, šli 24 kilometrů Praha-Prčice. A byla utahaná večer, teda jako jo, byla protivná pak dva dny.
1: Tak takhle, ono hodně záleží, jak je pes počasí a taky jak je pes zvyklý, natrénovaný. Těch 24 si myslím, že pro normálního psa s nějakým potom stabilnějším tréninkem není jako problém, ale záleží konkrétně, jak u kterého. Jsou psi třeba, když kdo zná dog trekkingový vlastně závody, tak ty špičkový lidi se špičkovýma psama vlastně urazejí 100 kilometrů v čase okolo 12 hodin. Jo. To jsou v podstatě už ultramaratonský výkony, které jsou úplně někde jinde než obyčejní smetelníci. Ale i ty lidi, kteří to chodějí ne výkonnostně, ne úplně jako teda v té elitní kategorii nebo v té elitní skupině, tak třeba prostě udělají tu stovku za, dejme tomu, 48 hodin, čili za dva dny, 50 na den. No. To je, jo. Takže jako to jde to a každý má svůj vlastní styl, já jsem starý a línej, takže my spíš ty kilometry ukrajujeme směrem níže. Jo, to je, no.
0: Když jsme u toho, chodí pes na vodítku nebo na stopovačce nebo volně?
1: Takhle, pes chodí vlastně na vodítku, stopovačku jsme používali, když byl mladší, ale nakonec jsem od toho upustil. A vlastně chodí teďka na vodítku, když to je nějaká frekventovanější ulice, průchod městem a tak dále, ale jinak se dá říct, že třeba konkrétně teďka při tom průchodu Polskem, to je bylo tak 80% na volno, no to je v podstatě, no to je, jo. On jako zlatý retriever je v tom docela dobrý, on se teda drží u člověka, nikam moc neutíká, má teda takovou specifickou věc, ty máš švýcarskýho ovčáka, jak jsme se bavili o tom, že občas teda ti zdrhne za zvěří prožené, ale jinak asi, když jdete na normální vycházce a je na volno, tak se drží u toho počítám.
0: Víceméně jo, ale jak za šuský zajíc. My už jsme jednoho zajíce doběhla. Jak neví, co s ním má dělat, jo, tak na něj dala tlapku.
1: Neví, jestli zakousnout, pustit.
0: No, tak zajíc udělal, jak oni předstírají to smrt, jo, nebo prostě chvíli tam ležel a za půl hodiny už tam nebyl na tom místě. Jo, a pak doběhla veverku a to bylo něco podobného. Jo, takže.
1: A zatím počet obětí nula.
0: Pokud vím, to by šlo.
1: No a tak teda Mates funguje trochu jinak. On sice jakožto neloví skoro nic, mládí, nebo kdyby byl mladší páka, tak to je někam zaběhnul a bylo to vždycky jenom chvilku, vlastně to vzdal po pár metrech a teďka už v podstatě zvěř nepronásleduje. Ale má takovou věc, asi to dělají lovecký plemena obecně, nebo retrievři, není to tak u ovčáka, čili on se drží ode mě nějakých, ne 10-20 metrů, ale spíš třeba 50 nebo 80, což je poměrně nepříjemný. Já jsem si na to docela zvyknul a teďka už jako to tak nějak přijímám, beru to jako takovou specifickou vlastnost retrieverů, takže často je přede mnou prostě takhle jako daleko, ale na zavolání v podstatě v přivolání je teďka 100%. No, to je, jo, a chodíme na volno, pro ně ten pohyb na volno, on to v lese prostě miluje. Jo, to je, ty lovecký plemena, nejenom lovecký plemena, vlastně většina psů, to je prostě miluje les, vodu, to je volnej, svobodný pohyb. No, to
0: tak všichni psi. No, ten náš koton, když jsme viděli to kotona, tak to bylo lepší, jo. Ta v zimě třeba nechtěla moc chodit ven.
1: Jo, to je takový to společenský plemeno dělaný, no, to je kamarádka, má taky třeba grifonky, potom znám lidi, kteří mají ty společenský plemena a ty často jsou raději doma, to je než venku, jo. Ale i tak to je prostě pro většiny psů ta příroda, to je ještě mnohem víc než pro lidi, by se dalo říct. No.
0: To naše kolegyně produkční, ta má něco malý, jestli krysaříka nebo něco takového.
1: Pinče, no. To
0: no, něco úplně prťavýho a Salsa, ta skoro nechodí ven, ta venku prožívá psychický stres, jako jo, takže, což je výborný. Tak pojďme na to chystání trasy, nebo chystáte trasu, nebo jak vybíráš trasu, abyste, protože chápu, že když jdeš tadyhle 15 kilometrů nějakou naučnou stezkou, nebo po červený, tak ta je vyznačená, ale jít z Čech až k moři do Polska není tak jednoduchý úplně.
1: No, tak já si myslím, že bych to zase nějak úplně jako nepřeceňoval. Nedramatizoval přesně tak, to je, není to zase nějaká extra cesta, jako tady máš třeba hosty přede mnou, že, který cestovali, to je mnohem dál, mnohem víc, takže jako tohle to byla spíš taková, já tomu říkám vycházka, to je, než něco nějak přehnanýho. Tady v podstatě já moc neřeším, jo, to je moc neplánuju, podstatě naklikal jsem nějakých 50 bodů, chtěl jsem, aby mi to vyšlo, dejme tomu na měsíc té, co jsem měl dovolenou, aby jsme teda došli z těch jizerek k Baltu. Počítal jsem s nějakým úplně strašně trapným průměrem, asi 15 km na den, aby jsem do toho mohl se věnovat jiným věcem, jako je třeba odpočinek, pití piva, návštěvy hospod, to je skládnutí památek, čili úplně prostě 15 km je v podstatě třeba poloviční průměr toho, co lidi normálně chodí. Jo, to je, jo. A to je vlastně všechno. A prostě potom během pochodu to člověk nějak to za pochodu vyřeší. No, to je, jo. Tam asi je jediný, co nějak řeším, když jsem chodil sám, tak jsem to řešil ještě míň, teďka řeším prostě doplňování krmiva granulí, aby jsme se vždycky dostali někam prostě včas, aby se nestalo to, že prostě pes bude hladový, že jo, no. Jo, člověk, konkrétně na této cestě byly asi 2 nebo 3 úseky, kdy jsem teda nesl jídlo pro sebe i pro psa asi na nějakých 4 až 5 dní, protože jsme teda úmyslně šli oblastmi, kde nebylo žádný město, žádná možnost nějakého z Verimexu, teda, kde by se dalo koupit nějaký normální jídlo pro psa, no. Ale jinak prostě příliš neplánuju. No.
0: Když jste šli tím Polskem, my jsme velmoc, co se týče značení turistických cest, já nevím, jak je to v Polsku tohleto.
1: No, Polsko velmoc určitě není. to je jako rozhodně ne. Na druhou stranu, my jsme jako Češi hrozně zhejčkaný. Jo, to je to značení, jaký je u nás, na to jsem nenarazil ani ve Skandinávii, ani třeba na Balkáně, v podstatě nikde, kde jsem byl, ani v Německu, v Holandsku, prostě to je, v podstatě to není asi nikdo, jo, nikde, jo. Aby to bylo takhle podrobný, takhle skvělý, takhle daný, takže člověk po těch značkách se dostane v podstatě i bez mobilu, bez čehokoliv, kam chce, takže jako takhle to v Polsku určitě není. A řekl bych, že v Polsku to je jako hodně velká bída, jo, to je. Tam, co jsem snad narazil, tak byly asi zelená turistická stezka, červená turistická stezka a vlastně ta oblast, kterou jsme šli my, která není turistická, nejsou to hory, nebo není to podle pobřeží, je to vlastně přes střední Polsko, tak tam tak z 50% nebo ještě víc, to je žádný, jako ani značený stezky nejsou, člověk se to musí hledat na mapě sám, což v dnešní době prostě GPSek a toho, jak to pokročilo, prostě není problém. No, to je. Kdybych to šel ještě někdy před 20 lety zpátky, před nástupem chytrých telefonů, tak to by jako bylo trochu větší dobrodružství, takhle bez problémů, no.
0: Už to není to dobrodružstvíčko.
1: Je to prostě jasne. Už takový, že prostě satelit tě vidí, jo. Takže jako nemůže se prostě ztratit, jo. To je, pokud by si nebyl někde fakt v oblasti, já nevím, Arktida, Antarktida, kde už jako by to tam mohlo být větší problém, kde bylo potřeba nějaký speciální vybavení, tak tady v podstatě, ať seš kdekoliv, tak tě prostě satelit vidí, no. To je. Mně to i trochu chybí, ty papírové mapy, jako bylo to takový jiný, taky mělo to jiný feeling, kdybych to řekl nějak světově. Ale nakonec i umělenost zvítězila, mohl by jsem to jít s papírovou mapou samozřejmě, jako po staru mohl, ale telefon je telefon, je to méně věcí, je to snadný, že ono, a člověk prostě podlíhá tomu, co je snadný a lehký. No, to.
0: No, já jsem tady už mnohokrát říkal, když jsem cestoval po Spojených státech v 91. Tak jsme měli A4-kovou mapu na celou Ameriku.
1: Neuvěřitelný.
0: Věřím, že díky tomu jsme prošvihli spoustu krásných míst, jo, nebo že jsme projeli pár mil, možná od nějakého hezkého údolí, ale když nevíš, tak prostě nevíš. No.
1: Tak to určitě zase člověk se potom dostane někam, kam by se zase nedostal. Naopak, jo, to prostě všechno má něco, no, to je. Já si ještě pamatuju někdy asi 10 let zpátky, když jsem jezdíval na kole a neměl jsem žádnou navigaci, protože já jsem si chytrý telefon pořídil docela až pozdě, to je ve srovnání s jinýma lidma. A jezdil jsem podle autoatlasu ČSSR z roku 1988. A šlo to úplně v pohodě. A dneska jsem tak zdegenerovaný, že mám pocit, že kdyby mi někdo sebral telefon s mapou, tak já už se nikam nedostanu, nebo prostě zabloudím. Jo, to je. A přitom dřív jsem prostě měl rozlišení, já nevím, tam bylo prostě starý, fakt starý, malý atlas, a s tím jsem dojel přes celou republiku. Jo, to je. No a dneska si říkám, bez telefonu, bože, to je, co budu dělat. No.
0: Jenže si myslím, že to byla i doba, kde ke změně v silniční síti, jo, nebo co došlo jednou za 10 let.
1: Jako určitě, no, jako ty...
0: Ta dynamika
1: ty,
0: je teďka...
1: Jo, ty změny aktualizace trasy jako jsou teďka asi o něco rychlejší, ale prostě stejně, no, to je... Jo, říkám si, že někdy bych prostě udělal jen tak ze strandy třeba fakt nějaký přechod, já nevím, řeknu 200 kilometrů, někde tady klidně v Čechách, to je prostě s papírovou mapou, no, to je...
0: Tak se vrátíme zase k cestě s Matesem, když vezmeme ty polský, kolik jich bylo těch polských sirskal? Asi tři, že jo?
1: Dělali jsme tři, tahle ta poslední byla vlastně nejdelší. Poprvé jsme byli minulý rok, když jsme šli z přímořského městečka Ústka. Lidé, kteří jezdí k Baltu, či budou znát, je to docela slavné město, to je takový lázeňský, pěkný, hezký pláže. A z Ústka jsme šli do Gdyně, což je vlastně trojměstí, nějakých 200 kilometrů, asi 100 kilometrů po pláži a potom 100 kilometrů přímořskýma lesama. No, to byla strašná pohoda někdy v červnu. Byl vlastně takový první nějaký kontakt s Polskem, který mě lehce překvapil, když jsme tam v červnu přijeli z Čech, tak nás přivítalo 5 stupňů nad nulou a vychřice na pobřeží. Já tam v kraťasech s letním spacákem, pak se počasí trochu jako umoudřilo, takže dobrý. No a to se mi docela zalíbilo, čili potom jsme ještě jeli v září, to byly pomořanský lesy z městečka Miastko, to naopak nebude znát vůbec nikdo, protože to je prostě takovej zapadákov někde.
0: Už ho vidím, to je uprostřed Polska.
1: Uprostřed Polska, nikde nic. Jsme šli do Ústka znova vlastně, kde jsme vycházeli, tak tam jsme končili, to bylo nějakých 100 kilometrů přibližně. No a poté se nám to zalíbilo, tak jsme tam tak prostě udělali přechod, to je vlastně natvrdo, to je z Čech až k Baltu. No. To je pro mě osobně velká změna. Já jsem dřív jezdil spíš třeba Karpaty, hledsto Rumunsko, Bulharsko, nebo taky částečně Alpy a potom Skandinávie. Ale lidi budou asi taky překvapený, ale mně prostě Polsko třeba přijde hezčí než Alpy. Je to takový netradiční, ale je to placatý, je to úplně něco jiného. Je to strašně opuštěný, teda aspoň to střední Polsko, to v podstatě to je takový zapadákov, to je jako kdyby si tady jel někam na Vysočinu nebo Rakovnicko, Sudety, prostě úplný prázdno, jo, nikde nikdo, úplně něco jiného a samozřejmě krajina úplně něco jiného než na horách, že jo, to je nekoneční lány lesa, les, jezero, to je v podstatě všechno, no, to je tak pro někoho nuda, pro mě super, no, to je, přesně, no, vlastně takový, jakoby, přirovnal bych to k Finsku, no, to je, jo.
0: Já vím, že dcera jela lze ukázat poprvé moře, tak jeli do Polska, ale jeli autem. Tam se chvíli poflakovali, zase jeli zpátky. A pak bylo vtipný, protože jim prasknul chladič nebo něco s chlazením u Berlína, tak je odtahovka táhla i se psem, že jsem domluvil, aby jí vzali psa i do kabiny. Jako.
1: No tak to je dobrý, tak to jsou v pohodě.
0: No pojišťovna. Dobrá pojistka.
1: No jinak k tomu Polsku, abych to ještě doplnil, ano. Že se vrátili k těm psům. Tak bych chtěl ještě zdůraznit, že třeba pro lidi, kteří plánují nějaký, já nevím, třeba tury, no vůbec vycházky s pejskem, tak třeba Polsko je jedno z nejlepších oblastí vůbec, až teda na jednu negativní věc, ke který se potom třeba možná dostaneme, ale z hlediska klimatu a vůbec třeba i podmínek, co se týká natlapy, podmínek možnosti osvěžení psa, ochlazení, to je a vlastně všeho, to je jako pro psa naprostý ideál, jo. Jo, lidi, kteří berou psa do Alp, já proti tomu nic nemám, jo, samozřejmě ne, v pohodě, je to něco jiného, je to víc výkonnostní, jsou tam výhledy, pro psy taky dobrý, ale konkrétně třeba Mates, my jsme byli třeba v Krkonoších na těch holejch pláních nahoře, pak jsme cestovali tady různě po Čechách a potom to Polsko, tak Mates konkrétně si prostě nejvíc užívá les a zkrátka to je ta nudná rovina.
0: Bez převýšení.
1: No, jako převýšení mu nevadí, ale má prostě vysloveně rád les. Měkký cesty, hodně vody a vůbec prostě takovou tu atmosféru toho lesa. Prostě já si myslím, že v těch psech to je, jo, v těch loveckých. Prostě byly na to dělaný bažina, tohle, to je zkrátka jeho. No,
0: to je jedna z těch fotek, no. Elza má tak ráda.
1: Takovýhle fotek mám asi tak 1000, jo. To je,
0: a mnohem, do každýho bahna,
1: mnohem horších, no. To je. V podstatě není den, kdyby se neválel v nějakém rybníku. No to, jo. To je konkrétně pro zlatýho retrievera, ale i pro mnoho dalších psů. Jako prostě Polsko není tak atraktivní jako některé jiné oblasti, to jako nemá cenu o tom nějak polemizovat, že jo, to je, ale má spoustu svých výhod, to je, a pro psa na turistiku absolutní pohoda, paráda, žádný stres. To je.
0: Tak já mám otevřenou mapu Polska a můžeme se kouknout i trošku na tu trasu, kudy jste tedy šli. A můžeme si o těch místech i povědět, který třeba bylo nejhezčí, nebo kde se vám to líbilo nejvíc.
1: No, já se přiznám, že v podstatě my jsme nenavštívili výjima Kolobřehu a dejme tomu částečně Darlovo, to všechno byly buď úplně zapadlý vesnice, anebo naprosto malý městečka. A já nejsem člověk, který by nějak prožíval památky, jo, to je v podstatě. Já spíš si užívám tu přírodu, takovým tím starším tremským způsobem, říkám, méně kilometrů, víc zážitků, takže hodně kempování u různých jezer, Poláci tam mají spoustu míst, kde člověk může prostě legálně kempovat, legálně si udělat oheň, legálně si postavit
0: stán. To jsem se pak chtěl ptát na ten stán.
1: Jasně. No. Konkrétně ty místa vlastně startovali jsme Nové Město pod Smrkem, protože někdy taky asi necelý rok a půl zpátky jsme šli z Prahy do Nového Města pod Smrkem pěšky. Byla taková česká výprava 200 kilometrů vlastně z Prahy do Jizerek. Takže tady symbolicky jsme chtěli dojít z toho Nového Města pod Smrkem, to je k Baltu.
0: Jako pokračovat.
1: No, ano, ano. A taky z Prahy by to bylo dlouhý, nevyšla by mi dovolená. By jsme to nestihli. Takže start vlastně Nové Město pod Smrkem. No a ty městečka, já se přiznám, že jsem nepřipraven, čili si ty názvy prostě nepamatuju.
0: Není důležité. Jo. Tak je tam něco, co se vám zapsalo do paměti?
1: Tak zapsal jsem mi hlavně, co se týká těch měst, tak lidi, kteří mají rádi kulturu, tak by se tam určitě našli, to je spoustu krásných gotických nebo podgotických staveb, jo. To je tam prostě některý ty polský kostely, to i takovej neznaboch, jako jsem já, to je prostě vidí, že je to fakt hezký. Zase neprocházeli jsme žádný města, jako já nevím, Poznaň, Varšava, Wroclaw, Katowice, to prostě takový, tady tomu, všemu tomu jsme se vyhnuli. Nedokážu ani odhadnout, který město, kde jsme procházeli, bylo největší, ale podle počtu obyvatel jsme asi neprocházeli nic, co je bylo větší než třeba Rakovník. Jo. To je, spíš ještě tak polovičně
0: takže
1: velký.
0: Takže města, které se dají během víceméně hodiny, půl hodiny projít.
1: V podstatě do půl hodiny, to je ani ne, to je člověk skoro byl vlastně, to je přešel město, no to je, no město, městečko, no to je. To je ale jakožto můj styl, kdyby to šlo někdo jiný, tak by to šlo samozřejmě tu trasu přizpůsobit a když jsem to plánoval, tak samozřejmě plánovač mi to ukazoval, že bychom třeba mohli jít přes Poznaň, která je určitě krásná a tak dále. No, ale zkrátka my jsme zvolili přírodu, no, to je v maximální možný míře.
0: Tak ono jít přes Poznaň se psem je vlastně pak už zbytečný, protože se nedostaneš... Protože tam jdeš proto, aby se prošel, já nevím, památky
1: přesně zámek, tak, no a se psem...
0: A jednak tě nikam nepustí s ním.
1: No, jo, no.
0: Nebudeš ho přivazovat někde před barákem, že jo. To by se náš pes bláznil, jo. Mě vždycky říkají, tak ho dejte tady na cedule, já říkám, to bude v krámě za chvíli i s tou cedulí, jako jo. To...
1: Matez teda vydrží, no, to, jo, to, ne, musí, to se musím pochlubit, že to zvládne.
0: To za přeběhne s kandelábrem, za mnou do sámošky, když je potřeba. Jo. Tak, ale Poznaň, já chápu, to je ohromné město, jako jo, nedává smysl.
1: Já znám akorát nádraží z něho, takže v podstatě, když jsme jeli zpátky, no to je...
0: No, vrátíme se tak k tomu vašemu stanování. Říkáš, že v Polsku zrovna se dalo stanovat kdekoliv.
1: Takhle, já před cestou, nebo jsme tam byli, tak jsem to nějak zkoumal, ale asi jenom za pomoci umělé inteligence, která mi nějak řekla, že asi úplně povolený to není, ale vesměs v podstatě tolerovaný. Jinak bych chtěl upřesnit, že já vlastně nepoužívám klasický stán, co je na Facebooku, tak tam lidi vidějí, že to je takzvaný pyramidový tarp, nemá to pevnou podlážku, je to taková lehká věc, kde se dá dolů místo podlážky jenom plachta nebo tyvek, váží to já nevím asi 750 gramů, to je pro ty, kdo honějí hmotnost a vlastně úplně to stačí, jo. V podstatě do všech podmínek výjima nějakých buď zimních extrémů, to je s velkým větrem, a nebo jaká je tam teda asi hlavní nevýhoda, ale ta ještě na jaře v Polsku není aktuální, takže tam není žádná ochrana proti komárům, ale to vám v dubnu může být docela jedno, no.
0: Teď píše Martin, že dcera viděla teda, máte se ponořenýho do bláta z půlky na frce, takže řekla, že vypadá jako polomáčený piškot, jo, ale...
1: Tomu se říká, že retrievy jsou polomáčenky, no, to je podle těch sušenek, to je, a vlastně já jsem tam nedával, to je žádný další moc fotky, ale jinak my máme fotek, to je každou vycházku, každý bahno, každá voda ve všem je, to je někdy až neuvěřitelný, ale jako to je, tohle to ještě nic nebylo, on prostě je schopný se tak zaprasit, ale tak, že to jsem...
0: A jak to máte, musíš ho mejt potom, nebo?
1: Hele, my ho mějeme výjimečně, jako jedině, když to nejde, obvykle to dělám tak, protože tam od baráku mám 500 metrů rybník, takže i když se prostě vracím z vycházky totálně zprasený, tak mu hodím míček do rybníka a on se prostě umé v rybníku. No, to je, no. Protože jinak by se ho musel mejt v podstatě no, třikrát denně. No, to
0: je. Já jsem, teď mě napadlo, že pořídím domů, jak jsou v nemocnicích ty samolepící Když vcházíš někam, máš tu českicí, tak aby si očistil jenom nohy. A ona je samočistící. Ráno je úplně bílá, zase zpátky. Jenom musím vyluxovat, jo, protože všude je ten bordel.
1: Jako tato typ srsti jako je, máte taky, když se někde úplně zprasí, a to jako myslím fakt nechutnou bahnitou louži, tak třeba po dvou, po třech hodinách to z něj zkrátka uschne a opadá. No, to je, ale člověk taky není po každý dvě, tři hodiny na vycházce, takže to musí řešit jinak. No, to
0: pro mě spíš než bahna jsou nebezpečnější, když objeví já nevím, třeba vyvrženou rybu, jo, někde, když rybáři a pak se to s tebou táhne prostě dny a dny.
1: No tak tohle to nás taky minulo, to je, musím takhle tady zaťukat, že zkrátka v tomhle tomu se Matesta taky neválí, dokonce nás minulo i válení se ve výkalech a podobně.
0: Jo.
1: No to...
0: Jo, tak jsme se bavili tady, jak jsme potkali tak ty lidi s tím Basenčem, takže ten má rád ovčí bobky, jo.
1: Jo, prostě aha, jeho... je. Ne, já teďka teda ještě odbočím, já jsem chodil s holkou, která měla rottweilerku a ta teda konzumovala lidský výkaly,
0: jo.
1: Ale jako každou vycházku, jo. Čili to bylo sprchování tlamy potom třikrát denně. Jo, to je skutečně asi po dobu tří let, než jí to přešlo. No, to je, no. Ale to by jsem teda odbočil a tohoto téma by jsem neraz tady probíral a rozváděl.
0: V Dejvicích v jednom místě roští, kam se chodí jako na záchod. A vždycky, když tak všichni psi prostě vběhnou do toho roští a vyběhnou ven a mají tu hnědou držku. Jako
1: to je strašný, strašný. No. Naštěstí tohle to teda Matest nedělá. Na to, jaký to je neskutečný retrieveří, zlatý retrieveří prase, polomáčenka non-stop, to je tak prostě tyhle ty největší nechuťárny nás minuli, takže my si tam už dáme takový ty menší nechuťárny, ale ty zase pořád. No, to je.
0: Když spíte v noci, hrozí tam riziko, že by tě utek, protože ta noc je taková plná zvuků, pohybů, že ho v lese.
1: Takhle, to řešil člověk každý, kdo někdy nocoval venku se psem, někdo to řeší třeba tím celé uzavíratelným stanem, to někdo psa přiváže. Já musím říct, že Matez od malička žádný problém. Spí teda rád v tom tarpu, to je pyramidový uzavíratelný tarp, ale kdyby chtěl, tak se prostě může protáhnout v podstatě ven. Ale nedělá to. On prostě, když už vidí, že je čas spát, zaleze do pyramidy, stočí se do klubička, usne, probudí se ráno. V tom
0: možná
1: tom je
0: to
1: bude
0: únava, no.
1: Je to možná únava, ale je fakt, že třeba když jsme to zkoušeli pod čirákem, tak to je o poznání nervóznější. Jak kolem sebe nemá stěny toho tarpu, tak to je takový jiný, to hlídá, dává pozor na zvuky, to je nějaký to šustění. No, a je prostě takový nervóznější. No, ale pod tím čirákem já spím teda výjimečně, protože obvykle to je, co jezdí, nebo ve kterých jezdí měsících a obdobích, tak jsou často přeháňky, takže většinou mám vždycky něco nad sebou. No, to.
0: Když se vrátíme k tomu nošení, kolik teda máš baťoch? Vážil se to někdy nebo zkoušel se to?
1: Jako dokonce jsem měl pár let zpátky, ale tomu říkám takový ultrawide záchvat. Jo. To je lidi, kteří dělají moderní ultrawide hiking, budou vědět. Takže jsem i jako zvážil nějakou svoji výbavu, dokonce jsem i nějakou obměnil, koupil jsem nějaký lehčí věci v rámci těch moderních trendů, aby člověk jakož to šel s dobou. Nějakou dobu mě to jako drželo, ale nakonec jsem o to v podstatě upustil, jo, a vrátil jsem se k spíš takový tý klasický turistice, kde ty věci nejsou tak úplně třeba lehký nebo vymazlený, nejlepší a nejdražší, ale třeba trochu víc vydržej a tak dále, jo, ale to je každýho věc. Ale jinak teda k tvojí otázce, konkrétně tahle ta cesta, co jsme šli těch 600 kilometrů, bylo to přelom dubna, května, takže teploty v noci, někdy bylo -5, no a potom přes den bylo cokoliv až pár dní třeba 25, tak je prostě takový blbý rozmezí, kde prostě člověk čeká chladno.
0: Teplo zima,
1: no, chladno i vedro, člověk musí být připravený na všechno. Tak taková ta base weight, základní váha batohu bez jídla, bez pití, byla něco kolem 10 kilo, včetně věcí pro psa, jo, to je, což v podstatě není moc. Jo, to je, protože kdyby jsem toho psa neměl, tak by jsem šel asi o nějaký kilo a půl níž, čili že by jsem byl skoro na nějakých, já nevím, 8 a něco, a kdyby jsem si pořídil nějaký hypermoderní ultralight baťoch, tak by jsem šel asi o další kilo níž, čili v podstatě sám by jsem byl schopnej tuhle tu cestu v dubnu jít asi takových 7 kilo, to je základní váhy plus jídlo. Jo, to.
0: Co všechno máte, co vybereš sebou, jo, když říkáš věci pro psa? Pomineme-li žrádlo? Jestli bereš hračky nebo nějaký pelíšek?
1: Tak hračky neberu, na to jsem teda musím, i když možná se k tomu dostaneme, takže si vystačíme s klackem nějakým tím plaváním, když ho něco popadne. Ale jinak základem asi to, který bych chtěl zdůraznit, ale lidi, kteří jsou zkušenější, vědí, tak základem je karimatka. Jo, to je jak pro člověka, tak pro psa, protože zkrátka, když se mluvilo o těch teplotách, které někdy můžou padnout třeba v Polsku, ale kdekoliv tady v Čechách, že jo, nebo kdekoliv jinde pod tu nulu, tak prostě ta izolace by měla být jako fakt stoprocentní. Jo, to je, takže tady ten pes by měl mít něco pod sebou, to je, aby skutečně neprochladl od země.
0: A to mluvíš o karimatce té pěnové, anebo jenom tenký, jak je ta foliová?
1: Já mluvím o pěnovce, já teda používám harmoniku a na letní měsíce mám harmoniku, takovou tu skládací karimatku, mám ji uříznutou zkrácenou, asi nějakých 120 cm nebo 100 cm, prostě na velikost psa a trochu, aby z toho nepřečuhoval. Ale teďka, když jezdíme, když prostě teplota čekám, že prostě bude pod tou nulou, tak beru karimatku plný délky a tu ještě přeložím. No, takže vlastně udělám dvojitou izolaci. Jo. Jo, to bych chtěl zase znova ještě jednou zdůraznit, že tohle to prostě pro zdraví psa, ledviny a tohle to je úplně to nejdůležitější. To je, jak potom člověk zajistí tepelný komfort, to je jako co se týče těla a tohle to, do čeho psa zabalí, jestli spacák, vlastní mikina nebo něco jiného, to už je až takový druhotný, ale prostě od té země to prochladne i pes. Jo. Zkuste si spát v -5, to je na holý zemi, to je i v tom nejlepším možném spacáku. Jo. To je budám kosa jako blázen.
0: Je pravda, že Aza má v pelíšku ještě navíc starý povlečení z peřiny a do toho se zamotává různě jako. Taky pak smrdí.
1: Ale to známe, no to je.
0: Což ho připomíná, že ho musím vyprat. Ale zajímavé, já jsem vypral pelíšek a ona v něm nechtěla spát potom, protože...
1: Asi moc navoněný, jestli jsi tam dal nějakou aviváž nebo něco, co jiné to.
0: Ne, to já nedávám na prádlo, ale voní i ty prášky a všechno je navoněný, že?
1: Jo. No, a nebo nějaký prostě parfém, to je zvůní bahna, nebo něco takového,
0: Já jsem pak přidal ještě dvě máchání navíc, jo, takže pak už to bylo lepší. No, ale...
1: Matez by měl nejradši, kdyby tam byl nějaký odér rybníka, prostě nějakého bažince, to by bylo paráda, to by se zachumlalo. No,
0: tak to je business plán nějaký.
1: No, to je jída, no to je bylo, no to je, pane jo, vyrábět prací prášek pro psy, to je zvůní rybníka. No,
0: to takže tohle je to, co nosíš, jenom české noční lůžko.
1: Tohle to je noční lůžko a potom podle teplo, který očekávám, čili buď brané psí spacák, ale od toho jsem teďka taky upustil a pořídil jsem místo něho takovou vychytávku, říká se tomu pončo, dělá to firma Helikon, to vypadá, jako bych teďka dělal reklamu, ale nedělám. Je to prostě zateplený pončo, ne pončo proti dešti, ale zateplený pončo, který já si můžu vzít na sebe vlastně jako velký kabát. A jinak ho použiju jako deku, do který prostě můžu toho psa zabalit. No, to je, jo.
0: A má takový nějaký šusťák? Nebo?
1: Je to dělaný z nějakého umělého vlákna, Klimashield Apex, kdybychom chtěli být světový, to je jedno z nejpokročilejších dutých vláken, taky to bylo pokročilé drahý. A to je vlastně taková izolace, která je na úrovni, dejme tomu, letního spacáku, ovšem pokud k tomu přidáte ještě retrievří srst, tak tohle to vlastně udrží psa, dejme tomu, v komfortu do těch 0-5. No. Kdyby mu i přesto byla zima, tak mu dám ještě vlastní mikinu a to už je ta izolace, se kterou by byl schopný vydržet třeba do -10, do -15 v pohodě. No. To je, jo.
0: Vy ho máte celoročně venku, nebo?
1: Ne, bytovej. Bytovej, no.
0: Pes domácí, jako jo.
1: Pes domácí, to je, ale já si myslím, že to až tolik neovlivňuje. Jo, to je navíc teda on, i kdyby jsme měli zahradu, jakože nemáme, tak stejně by jako na zahradě nevydržel. On je jako...
0: Společenský.
1: No, postel tohle. No,
0: jako, já vím, že Elza jako stála u toho francouzského okna a dělala takový oči, že to okno se málem rozpustilo.
1: Jo, tak většina psů až na nějaký specifický plemena, jako třeba Kavka, Středoaziát nebo tohleto, chce být prostě se svým pánem. Jo, to je, jo. Dejme tomu, tyhle ty pastevci, ty si fakt hledějí svýho venku, anebo některý severaní možná, to je, ale většina psů nezáleží na tom, jestli je to německý boxer, německý ovčák, já nevím, čivavá, švýcarák, pointer, půdlo, chtějí prostě být co nejvíc se svojí lidskou smečkou, to je, než být někde, jakož to je 12 hodin sami přes noc, to je
0: my
1: prostě takový, no, to je,
0: ono stačí,
1: je
0: že to, jsou sami doma přes den,
1: no, no, asi tak, no, to je.
0: Tak se nám pomskila, byla nějak díl, tak položila bobek do prostřed terasových schodiště, jako, takže. Jo, to je jednoznačná msta vždycky, jako jo, nebo.
1: Skválnost, no, to je, no, to oni umějí, no, to je, tom žádná.
0: Když jsi šel tou krajinou, tím Polskem, zbuzoval si pozornost lidí třeba, že se vás ptali, odkud jste, nebo
1: ale já bych
0: stalo, že vás nabíjí, že by vás zvali prostě.
1: Já bych určitě rád zbuzoval pozornost lidí, kdyby nějaký byli, jo. To je...
0: Nebyli tam lidi nikde.
1: Jako počet turist...
0: Tím městečka nebo něco podobného.
1: Potkali jsme akorát, no některý dny to bylo takový, že jsem se bavil akorát s podavačkama v Žabce nebo v Biedronce.
0: Jo, jo.
1: A jinak to bylo takový, že jsem třeba šel 20 km lesem a nepotkal jsem nikoho. Jo, to je... Právě tam ta turistika, zvláště ještě na jaře a v těch oblastech, které nejsou až tak nějak exponovaný nebo nejsou zpropagovaný nějakou reklamou typu třeba, nevím, Stezka Českem, Stezka Polskem, kdybych to řekl takhle, tak tam prostě nikdo není. Jo. Ale pár zážitků jsme jako měli. Turistu s batovem jsme nepotkali nikoho. Na délce asi 550 kilometrů, prvního jsme viděli až v Kolobřehu. Jinak turistů nula, ale nějaký místňáci byli, většinou samozřejmě koukali, že jdeme z Jizerských hor k Baltu, někdo tohle bral naopak, jakožto samozřejmě, že takhle lidi chodí občas, a reakce dobrý, jako Poláci jsou většinou hodně přátelský lidi, vstřícný, akorát jsem jediný by mě asi tak trochu vadilo, že já neumím polsky a Poláci neumějí česky. Což je logický.
0: Ale to jsou tak blízký řeči.
1: Jako jsou, ale já jsem levej moc, já trochu rozumím, ale abyste mě co říkal, takže rukama, nohama. A co teda musím říct, Poláci neumějí anglicky moc. To je v těch oblastech. No. Takže jako dorozumívání bylo takový půl na půl. No, to je. Ale měli jsme hezký zážitky. Občas jsme s někým pokecali, někdo i anglicky teda uměl. Jedenkrát se nám to stalo. A potom někde už kousek asi 100 kilometrů před cílem. Jdeme po cestě, potkáme pána na čtyřkolce, zemědělec, polsky se bavíme, tak úplně koukal, že ho na mě, na matese, gratuloval, potřásal rukou a tak dále. Rozloučili jsme se, pokračujeme dál, ušli jsme asi kilák, pán nás dojel na čtyřkolce, dal mi konzervu pro matese, pro mě a ještě 5 piv. Takže jako to jsem prostě čuměl. Jako jo, pohostinnost nebo tohleto, jako když člověk třeba někam přijde, ale že toho člověka takhle zpětně ještě, já nevím, po nějaký půl hodině prostě napadne, nebo on nejspíš na té čtyřkolce prostě někam dojel nakoupit koupil nám jídlo a pivo a dojel nás zpátky. No, takže jako to mě jako hodně potěšilo. No, to.
0: Dneska piješ pivo?
1: Jako piju pivo, no. To.
0: Jo, ne, že by to bylo blbý, kdyby se byl vegan abstinent.
1: Abstinent a nekuřák, to jo, no, to je, ale jako asi je to na mě vidět, takže jako myslím, že ten odhad měl správnej, takže jako ty piva, to je koupil, trefil Castellana, ten je můj oblíbený, to je, trefil přesně, no. To je
0: polský pivo, jo, nějaký.
1: To je docela hodně známý polský pivo, Castellán, Tyský, Tatra, já už jsem jí vyzkoušel hodně za tu dobu, co tam jezdíme, no, to je.
0: Z těch tří cest, teď nemluvím o vzdálenosti, která byla nejzajímavější díky terénu, nebo?
1: Tak tahle ta nejdelší vlastně byla
0: asi vedla vnitrozemím, že jo?
1: Byla asi jako největší pohoda, nejvíc takový to užívání si pobytu v přírodě, trampování, spaní prostě venku, to je a i jako ty lesy, prostě krásný. Ale nejzajímavější by jsem asi dal ten přechod Ústka k Dyně, kde to bylo teda o poznání víc sice civilizovanější, ale prostě ten červen podél polský pláže ještě předtím, než vypukne sezóna úplně naplno, než se prostě otevřou všechny kempy, apartmány, tohleto a pláže, prostě zaplaví lidi, tak 100 kilometrů po pobřeží relativně v klidu, v pohodě, bez nějakých davů, to je, byl jako fakt pěknejch, a potom přechod ty lesy ke Gdyni jako taky hezký, no to bylo jenom prostě takových pohodových 200 kilometrů, takový rozmanitější, a líbilo se mi to asi nejvíc, no, v podstatě. Ale jinak to Polsko, to, co chodíme my, když pomineme hory, které mají Poláci vlastně jenom na hranicích s námi, že jo, to je fakt monotónní, jednotvárný, jo. Monotónní, jednotvárný, opuštěný.
0: Mě překvapilo, že je to i hezká krajina, když jsme pak jezdili do té Poznaně.
1: Jako je to pěkný, záleží jak kde, tam člověk, jsou samozřejmě takový ty zemědělský místa, které jsou prostě holí,
0: pole,
1: ale když si člověk prostě podle mapy lehce naplánuje trasu, tak my jsme třeba teďka fakt 80% jsme neopustili les, jo, jo, tam taky dobrý, člověk musí dát bacha s tím psem, ale i třeba pro sebe, kdyby to jelo na kole, tak tam se může preferovat asfalt nebo tohle, a když jde se psem, tak je dobrý se dívat na mapu a vyhnout se prostě asfaltu, preferovat prostě lesní cesty. Tam je spousta takových těch širokých lesních, travnatých, hliněných cest, které jsou úplně ideální. Potom se jde samo.
0: Tahal jsi mu sebou vodu jako kontrolovanou, nebo si ho nechal pít v krajině?
1: Zase.
0: Ono se to těžko dělá, jo. Já jí taky řeknu, nelez tam, nepij, a ona prostě skočí do kalužiny a už to jede, no.
1: Tak zlatýho retrievera by jsem určitě neudržel, aby neskočil do vody a nenapil se z ní. Nikdy se mu teda nic nestalo, ale samozřejmě stát se může, jo. Já sám jsem prase, který v roce 2026 nikdy nepoužil žádný filtr na vodu, A co jsme nocovali, tak jsme strávili 10-15 nocí u různých jezer, kde mají prostě Poláci vyhrazený místa na nocování, anebo ani nemají, prostě jsme tam spali. A vodu jsem normálně bral z jezera a pil jsem ji čistě z toho jezera. Jo, tady bych chtěl teda říct, že to jako nikomu úplně nedoporučuju, mně se teda nikdy v životě nic nestalo, ale doma to nezkoušejte, jak se říká, jo, ale stát se může. Jo. Stát se může, Polsko není Finsko, kde ta čistota vody je prostě úplně někde jinde. Jo, ale na druhou stranu zase jako prostě, já nevím, když jsme my dva byli mladí, tak se filtry nepoužívali, jezdil se na vandry, lemtalo se ze všeho možného, na nejvíc se to prostě převařilo a nikdo většinou neumřel. Jo, to
0: nám cinklo, že někdo píše zase. Pojďme ještě teďka, pokud jsme někoho třeba inspirovali, udělat si takovýho, co všechno na takovou cestu je potřeba, na co určitě nezapomenout. Jo, my už jsme mluvili o tom psovi, vybavení.
1: No, tak já si myslím, že nejdůležitější asi prostě takový ty základy jako na normální turistiku a nějak to neprožívat. Jo? To je rozdíl, pokud člověk jde takovou cestu nebo kdyby šel nějakou expedici. Jo? Takže v podstatě takový ty základy, který máte na třídenní vandr, tak se dají použít i tady. Já třeba nějak úplně neprožívám ani nějakou lékárničku nebo podobně, prostě beru základy. Jo?
0: Jo, teďka slečna mi tady někde píše, já musím zjistit, kam napsala. Píše o Staffordce. Jo, už to tady vidím, jo, tuhle fotku. Takže taky jsme se líp vyspali, když naše staffordí paní spala s námi ve stanu či dodávce. Pod širým nebem měla tendenci neustále hlídat, nevyspali jsme se ani ona, ani my.
1: Jo, to tak jsme říkali, to je asi klasika, no, to je prostě, když je kolem toho psa nějaká ta stěna, vlastně jako doma, to je, když je, to je, tak je zkrátka klidnější, než když vidí ten volný prostor, no, to je.
0: Já slečně poděkuju, že nám napsala. Tady pošleme takhle prskík vstyčený. Ne, prostředníček, jo.
1: No, jinak teda k té výbavě, prostě to je člověk, já myslím, že informací je docela dost, základem je prostě udržet psovi nějaký ten teplný komfort, pokud se očekává nějaká nižší teplota, a samozřejmě dostatečné zásoby, ale jako to je nějak to neprožívat, nehrotit, pokud člověk nejde nějakou pustinou, tak vždycky něco nějak dopadne. No,
0: a jak zabránit třeba přehřátí toho psa? Jo.
1: Tak úplně nejlepší je nejezdit v létě.
0: Nebo, jo, jasně, nebo, jako v těchto teplotách.
1: Nebo nechodit v létě. Jinak teďka my v létě moc nechodíme. Minulý rok jsme teda dělali přechod českého lesa 100 kilometrů a znamená to vyšlo na ten nejvíc tropický týden. Ale to bylo takový, že tam každý 10 minut v podstatě potok nebo jezero. Jo, to je. Ale jinak v létě je prostě dobrý se trochu vyvarovat nějakým větším.
0: Smířit se s tím, že pochodu, v dnešních dnech prostě psi nechodí.
1: Asi tak, no. To je, jo, teďka budu takový trochu možná nekorektní, nepříjemný. Vím, že my jsme se dneska bavili, hlavně holky prostě snášejí vedro dobře, mají ho často rády, ale je to jako individuální, ale zkrátka to je většinou ženy víc v pohodě, ale je dobrý si uvědomit, že když vám je v 35 prostě krásně, tak většině psům krásně není. Jo, to je, jo. Já byl teďka venčit v pátek, šel jsem 3 kilometry s Matesem nakoupit do kopečka, no a před krámem mi teda dýchal jako kulomet, takže sobotu neděli jsme úplně odpískali 15 minut té vycházky a to jinak chodíme denně třeba 10-15, jo, to je, ale teďka jako vůbec.
0: My to máme teďka, ona ve vedru, když má v práci, fakt přeběhneme do parku přes tu rozžavenou silnici. Tam dvakrát zadřepne a běžíme zase zpátky. A ona sama bez keců, jako jo.
1: No, prostě pes se nepotí a v momentě, kdy prostě dostal nějaký úpal úžech, tak to jako jde vysloveně o život. A je zbytečný to riskovat, no. To je,
0: já jsem si vždycky myslel, že se potí jenom jazykem, jo, nebo mordou. Ale byl jsem poučen, že se potí i mezi prskem.
1: Jako nějaký tam, by tam ještě mělo být, ale není to jako u člověka, ze kterého leje, úplně z nás leje totálně, že jo, to je ze psa úplně, no, to je. No.
0: Některý plemena to mají víc, to mezeprský jako chladicí.
1: No, tak to já ani nevím, to budu muset dostudovat, protože to jsem teda netušil.
0: To jsem se dozvěděl, ale možná je to blbost, jo. Ale...
1: Jako je to hodně možný, tak ty výzkumy jdou pořád dopředu, záleží kolik toho vypotí, no ale asi jo, toho moc nebude.
0: Já jsem to četl v souvislosti s kvasinkama, který mají mezeprský a je to tím, že se jim tam potí a vytváří se tam to ideální prostředí právě pro kvasinkovou infekci. No.
1: No, tak tam máte se hned zkontrolu, teda jestli má takový spocený mezi prostředí, ale u něj to nepoznám, protože je pořád namočený někde, člověk má pořád prostě mokrý tlapy, všechno. No, to je, no.
0: Jakou chystáte cestu další? Nebo my jsme nemluvili o těch českých, to jste udělali co? Tak jsme mluvili o tom českém lese.
1: Jako v Čechách jsme šli takový ty klasický, já neříkal bych cesty, říkal bych spíš vandry, jako se říkalo, dřív děláme něco mezi vandry a pochody, takže není to, že bychom utíkali 30 km na den, ale zase není to, že bychom se válili celý den na místě někde v Buškraftově. Šli jsme spoustu zajímavých věcí, to je hezký bylo třeba z toho Černýho mostu do Jizerek, to je vlastně takových 200 km, hezká procházka přes Polabí, Kokořínsko, Raosko, to je až do Jizerek, to jako bylo nádherný, to je úplně suprový. Z toho jsem vlastně napsal knížku, kterou musím teprve vydat, to prostě bude něco.
0: Je napsaná, ale strašně, přesně, nevydaná.
1: Napsaná, nevydaná, to je, no, a uvidíme, jak to dopadne, no, tak doufám, že během následujícího půl roku se nějak pohnu, no, to je lenost, no. No a jinak ještě, co bylo hezký, tak my chodíme hlavně takový ten podzim, listopad, prosinec, to jsou takový ty nejkrásnější měsíce pro mě, to je, kde jediná nevýhoda asi je brzká tma, a jinak počasí prostě suprový pro mě i pro retrievera. Byli jsme třeba na Lužnici, která v sezóně, kdo byl někdy na Lužnici, tak ví, jak tam vypadá v červenci, v srpnu, davy.
0: Tak je tam dcera právě s vodáckým oddílem, se svýma skautkama malejma, no to se, a sepsem. No.
1: No to si užívá, no. No a my jsme to šli v prosinci, jsme startovali z Tábora přes Bechyň do Protivína, Bavorov, Vodňany, to je asi nějakých taky přes 100 kilometrů kraje mýho dětství, kde vlastně se narodili moji rodiče. No a nepotkali jsme nikoho v prosinci. Prostě úplně super, celá Lužnice, prostě to je podél Tábora do Bechyně, Židova Strouha, tady teďka teda bohužel toho v rekonstrukci, ale prostě nikde nikdo, celá řeka jenom pro nás.
0: Tak. A to už je riziko s tím spaně venku, ne? To už může padat sníh, prší.
1: Jako bylo to takový mlha...
0: Blbě se vysychá. Jako.
1: Mlha, mrholení, no a člověk zmokne, pak zmrzne, ale tohle to všechno, to se prostě dá řešit vhodnou výbavou, jo, to je, jo, a kdo chce, tak prostě to je informace o té výbavě, to si v dnešní době najde na internetu, všude možně metodou pokus omyl zjistí, co mu sedí, co mu nesedí, a prostě půlka prosince, jo, bylo nějakých minus 8, přes den bylo plus 5 a pršelo, to je, ale vhodná pláštěnka, vhodný spacák, to je vhodný třeba potom už obleček pro psa do těch podmínek, může být vhodný tarp, to je, a není to problém. Je to mnohem výhodnější a v podstatě komfortní, ani to není rizikový, když to člověk srovná třeba, kdybych chtěl jet teďka v červenci někam, kde je 40 stupňů, jo, plásnu a chtěl přejít někde v jižní pobřeží v Itálii. Jo, to je, jo. Poté, když se dusíte, tak neuděláte nic, když je vám strašná kosa, tak akorát vytáhnete věc, která vás zahřeje. Jo, to je.
0: Jo, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení.
1: Ano, přesně tak, to je starý skandinávský přísloví, tuším. No, to je.
0: Jo, jo. No a teď se chystáte, říká se do té Skandinávie, to už je jako reálná věc.
1: No, jako reálná věc to není, a tady jsem nakusnul, že zdravotně na tom sám nejsem úplně nejlíp, to je taky časově a tak dále. Jako jinak mým asi největším snem to by bylo asi udělat přechod Finska, dejme tomu někam z Helsinek do Nuorgam, už je takovej dávnej sen, to je asi 2000 km pěšky, a tím, že mám průměr, teďka jsem sklepal průměr asi na 15 km denně celkovej, tak by to bylo asi na 4-5 měsíců, s tím, že bychom chtěli jít částečně terénem přes tajgu, protože tam prostě už nejsou cesty, to není jako tady v Evropě, tam prostě některé ty oblasti jsou úplně bez cest. Ale říkám, to je takový možná až trochu nereálnej cíl, to uvidíme, co přinese budoucnost, jinak z nějakých normálnějších cest, poté přechod Polska se nám líbil a rádi bychom zůstali někde na severu, tak třeba přechod Dánska a nebo přechod Estonska speciálně, teda by vypadalo hodně zajímavě. No, to je Pobaltí. No, to je Pobaltí mě teda chytlo, nebo už je jenom ten jeho polský úvod úplně hrozně moc. Říkám, srovnávám s místama, kam jsem jezdil dřív a který jsou braný prostě obecně jako atraktivnější, ale mě prostě ten les, ten klid, opuštěnost a vůbec pohoda mě prostě chytly strašně.
0: Po Baltí určitě zažiješ tohleto. Tady příští týden tady bude se mnou Jirka Kalát a ten provází lidi právě. Mm-hmm. Že si můžeš vybrat, jezdit opravdu tajgy.
1: Super, rád si poslechnu.
0: Nebo já nevím, tyhle odlesněné věci. Mě ještě napadlo, já s naší Elzou je problém setkání s cizím psem. Jo, jak je na to Mates?
1: Mates je na tom velice dobře, protože to je zlatý retriever a zlatý retrievři většinou bývají přátelský a že on, když vidí psa, tak obvykle zalehne. lehne si a čeká, než pes přijde k němu. Jo?

0: že já jsem jedný paní, ta byla silně pod vlivem alkoholu, což Elza těžko snáší. Skláněla se k ní a chtěla jí dát pusu. Já jsem říkal, nedělejte to. Jako, snažil jsem jí udržet. No a pak na ní tak štěkla, že to vypadalo, že paní bude mít hnědko v kalhotech. Tak jako, ale to bylo opravdu štěkanec jako blázen.
1: Jako včáci hlídaj, no. No, ale k těm psům, teda to jsem chtěl vlastně zmínit nějakou tu negativní věc ohledně...
0: Jo, to jsem se chtěl zeptat něco negativního.
1: Jo, ohledně toho Polska, poté, co jsem ho vychválil, jak je úplně suprový, snadný, přátelský, dá se tam všude spát a nocovat a pro psy vhodný, tak teda 500 kilometrů, úplná pohodička, fakt. Já bych to přirovnal jako k nekonečnímu vandru Ralskem třeba. Kdo zná Ralsko, tak víte, nekonečná rovina, že jo, pohoda, nikde nikdo. Krásný vesničky, procházení, všechno. No a posledních asi 80 kilometrů od pobřeží, takže vlastně, když jsme se blížili k té turistické oblasti pod Kolobřehem, protože Kolobřeh je docela turistický městečko, tak se z milýho, milovaného Polska stalo takový trochu nenáviděný Rumunsko. A vlastně z každých vrat, z každých branek, v každé vesnici začaly vybíhat agresivní psy a útočit na matese. Jo. A to jsem se teda cítil jako fakt někde v epicentru na Balkáně, protože si pamatuju tohle to prostě z těch přechodů Karpat nebo z Rumunska, Bulharska, jo. Což je teda velice nepříjemný, často to byly domy, které jako nebyly polorozpadlý, ale normální dům, prostě kolem něho zeď, všude, a jenom otevřená branka, aby teda nějaký, když to řeknu úplně na plnou hubu, agresivní zmrt mohl prostě vyběhnout a napadnout nám psa. No a tohle to jsme vlastně absolvovali asi 4 dny, nakonec 3 dny, to je poslední den, aby jsem už ta se zoufale doběhl do Kolobřehu, tak jsem ušel skoro 40 km na den, což obvykle já nedělám, ale už jsme tohle ten úsek chtěli mít teda za sebou. Byl střížený středoaziát, pak něco velkého kříženého, německý ovčák, dům uprostřed polí, nikde nic, to je u toho německý ovčák na volno, a pak takový ty malý různý křížený zmůdy. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem to podcenil už ke konci, pustil jsem se z vodítka matese, no a přiběhli 2 takový malý podvraťáci a jeden matese kousnul zadu do nohy, naštěstí jenom po vrchově nic se nestalo, byli jsme u veterináře, všechno v pohodě. Ale teda jako takový stres byste už nechtěl znova jako zažít. No, to je, no.
0: Nosíš nějakou lékárničku na něj? Dezinfekci minimálně.
1: Mám tam dezinfekci a nějaký takový ty základy, ale úplně jako vybavený teda nejsem, se přiznám. Jo, to je, no, jo.
0: Minimálně dezinfikovat po klíšťatech. Byly klíšťata? Chytali jste cestou?
1: Jako svině. Jako fakt hodně, no. To je bohužel, to je někdy začátkem května už ta sezóna klíště prostě začíná, takže měli jsme i nějaký repelenty, mates spot on, ale i tak na něj prostě pár jich na něj přišlo, no. To je,
0: no. No s těma psama, když já s ní chodím po Čechách, teda jenom, my chodíme takový ty výlety, 15-20 kilometrů za den.
1: To člověk potká i v Čechách, no.
0: Ale
1: tohle, no,
0: jdeš vesnicí, tak za každým běhá prostě pes a ona třeba 2-3 baráky vydrží být v klidu. Jo, ale pak už prostě přes ty vrata štěká taky.
1: No, tak to mates teda ne, ale jako to je, on je zase jako takovej, je třeba konkrétně ta situace, jak ho kousnu ten pes, nebo kousnu, nebo prostě škrábnu ho nakonec jenom na noze, tak on před ním utíká. Kdyby se otočil, tak prostě pes si na něj nedovolí, to by to byla prostě velikost nějakého kokršpaněla, jo, ne. Ale on je takový, že prostě neutočí, no, trumbera, no, to je.
0: Tak, aspoň klid. Jsme na konci.
1: Jo, to uteklo.
0: Jo, tak mi to, jo, je to tam umístěný. Tak, kdybyste se chtěli ještě podívat, nebo později podívat na Pavlův obrázek tady ze studia, tak si najděte facebookový profil Ešusu. Já poprosím Pavla, jestli by pod ten příspěvek přiložil z Golden Retriever Trail.
1: Dobře, určitě.
0: Odkaz, jo,
1: dobře,
0: aby tam bylo, určitě. Případně, aby lidi viděli, tam budou obrázky, ne?
1: Jsou tam obrázky a
0: mraky obrázku.
1: A nějaký reporty.
0: Mraky obrázku,
1: no, to já fotím hodně, i když fotit neumím, ale tak prostě to je fotím, no. To...
0: Já jdu s tím psem, jo, a každou vycházku udělám mraky fotek, protože je to hrozně roztomilý, že jo, když tam běhá s tím klackem, nebo urve celou větev, jo, zarazí se mezi 2 lavičky, nebo něco.
1: Já fotím taky občas jako kulomet, potom zase mažu, no, to je, něco dávám někam, něco nedávám nikam, něco na archivu, no, to je. No, zase starý dobrý časy, kdyby foťáky, nějaký 24 fotek, fotek a s Bohem, to je dneska s tím telefonem, to je prostě kulomet. No,
0: tak ale proto my máme asi 50 fotek z 3měsíční cesty po Americe. Protože...
1: No to je akorát.
0: Fotil jsem praktikou MTL4, polovina fotek nevyšla.

0: Jo. Tak zůstali ty nejlepší.
1: No, těžko říct, ale nějaký zůstali. A pak jsem fotil na diapozitivy, což jsem tam vůbec nechápu, proč jsem dělal, takže máme 10 krabiček diáků z cest po Itálii, po Dánsku.
0: A jinak těch 50 fotek, hele, to je dobrý, musíš to brát takhle, kdybys to teďka dával třeba na Facebook jako příspěvek, tak Facebookový příspěvek se spíš trochu méně fotek, jo, to je, takže jako třeba jenom 10 úplně stačí, i z těch 3 měsíců po Americe, no, to je.
1: Dobrá, Pavle, děkuju moc, přeju vám hodně štěstí na dalších cestách, třeba se uvidíme zase za rok, až něco takového urazíte. Kdyby lidi chtěli pomoct vašemu útulku, na to tě poprosím taky dát odkaz, nebo co je to, jak se jmenuje útulek?
0: Já jsem, že to je útulek Troja, jo, takže
1: to je největší
0: pražský. Je to největší pražský útulek a já teď budu takovej, že financovaný jsme státem, takže co se týká nějakých finančních darů, to by jsem spíš řekl, že ne, když, pokud by chtěl někdo podpořit, je nejlepší přijít osobně a prostě proviant, granule, piškoty, pamlsky, hračky, jo. Takže vlastně fyzické věci, peníze si nechte doma, ty my dostáváme ze státní kasy, takže vlastně od vás všech, jo. Ale pokud chcete konkrétně pomoct psům, to je tak nějaký kvalitní žrádlo, no. To.
1: A venčení?
0: Venčení musím zklamat, to už dlouhodobě neděláme, no. To je, dělalo se, teďka už to je dlouhodobě zakázaný. Máme na to teda praktikanty z vysoké školy, ale jako uvítali bychom i trochu víc těch pomocných rukou, ale bohužel nastavený je to takhle, je to bohužel také nastavený i v jiných útulcích.
1: Já vím, že loni se stala nějaká neplecha, kdy tam byly nějaký děti s nějakým svým vedoucím a pes pokousal.
0: Jo, to se děje, bohužel ty různý zákazy, restrikce, které se dějou, jsou právě daný z těch bezpečnostních důvodů, že potom vedení se prostě bojíte, ale říkám, není to jenom u nás, někde to umožňuje, někde ne, u nás bohužel ne, no.
1: Tak a je to.
0: Hele, já Pavle, taky.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Děkuji. Zdravím posluchače, snad jsem to dneska úplně moc nezvrtal, třeba pokud se tady uslyšíme ještě někdy příště, tak to bude něco lepší.
1: Budeš klidnější. Tak fajn.
0: Děkuji a dobrou noc.
1: A já pozvu tebe i všechny ostatní příští týden právě na Jirku Kaláta a podívám se, já si teď nepamatuju, jestli se podíváme do Bosny a Hercegoviny nebo do Černé Hory. A já to teď, jo, tady to mám. A podíváme se... Bosna a Hercegovina.
0: Takže divoký Balkán.
1: Divoký Balkán. Hmm. Tam bude psů.
0: No to právě, no to se...
1: Tak fajn. Tak takový byl dnešní Ešus se stříčkem Míšou na Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

Krásný dobrý večer vám dnes již po druhé přeje ze studia Rádia 1 Strýček Míša a Psyché nám zahájili hudbu za dobrou práci a teď chviličku pojedeme v tomto klidnějším módu a pak to zase malinko zrychlím a do toho vám občas něco povím. Jinak kdybyste chtěli už, tak si můžete na instagramovém účtu Strýček Míša najít playlist celé dnešní hudby za dobrou práci a sledovat ji, tedy Strýček, podtržítko Míša a Instagram. Tak jedem.

Na krátké připomenutí, že právě posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí mezi 9. a 10. vybírá Strýček Míša a na mém instagramovém účtu, tedy Strýček podtržítko Míša, můžete vidět celý playlist, právě dohrál track číslo 7 a dalších 8 tracků si můžete ještě poslechnout, nebo určitě poslechnout. Tak to vše pro tuto chvíli, nenapadá mě ani od co bych vás chtěl poprosit, občas mám k vám nějaké prosby nebo cokoliv. Kdybyste vy naopak něco chtěli, tak mi můžete napsat.

Tak a je tady čas loučení. Pomalu předávám studio, ve kterém se na vás připravuje pan Teplý Prout. A těším se s vámi naslyšenou zase příští týden u Ešusu, kde se podíváme do Bosny a Hercegoviny a následně u hudby za dobrou práci. Tak takové bylo dnešní vysílání se Stříčkem Míšou a těším se na vás zase příští týden.

0: 16. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Uvědomuji si, že název mého pořadu dneska nebo po uplynulém víkendu nevzbuzuje zřejmě úplně příjemnou náladu, ale nedá se nic dělat, takhle se jmenujeme už 3 roky a na mou obhajobu název vznikl před Vánocema, takže byla docela zima, takže neměl rozhodně nikoho provokovat v létě. No, neměl nikoho provokovat ani v létě, ani v zimě. Provokovat tady občas provokujeme, ale dneska provokovat nebudeme. Nebudeme řešit žádné závažné téma, nebudeme zapalovat patriarchát, nebudu dělat žádný historicko-politicko-feministický exkurs do minulosti, třeba co se kvír hnutí za emancipaci týče. A důvod je úplně, a nebudeme ani, a to si teď tady přisadím trošičku, dneska nebudeme řešit třeba ani internalizovanou homofobii, což je takový, to je takový zapeklitý problém, kterým pravděpodobně trpí zřejmě momentálně jeden nejmenovaný ministr zahraničí Micinka, nebo třeba jeho nejmenovaný mentor, nejmenovaný bývalý prezident a premiér, nejmenovaný Václav Kikina Klaus. A tak nějak nám ukazují, že to, že jsou naštvení sami na sebe, může znamenat, že chtějí zatápět všem nám. No, tak zatápět je taky vlastně neúplně hezký slovo v těchto těch vedrech. No, důvod, proč dneska nebudeme zapalovat patriarchát, proč nebudeme řešit žádné závažné téma, je, že já jsem strávil ty 3 tropické dny v Alpách a nestihl jsem si připravit nic nového, takže dneska budeme jenom hrát a já do toho občas vstoupím a něco velmi inteligentně řeknu. O teplém proudu jsem tak nějak jako přemýšlel, když jsem lezl na 1 3000 v těch Alpách a poprvé snad v životě za tu dobu, co lezu na takovýhle místa, se mi stalo, že když jsem stál takhle vysoko a na takovýhle místě, takže jsem neměl potřebu dát si na tílko ještě jednu vrstvu, jaký tam bylo horko, i v těch 3000, jakože opravdu. A včera po cestě domů jsem se stavoval ještě v Linci, nebo u Lince, u nějakého jezera, který v 6:30 večer byl úplně obsypaný autama, lidma, psama, všim. A bylo tam 41 stupňů. A já jsem si říkal, to není úplně dobrý název na pořadu do tohoto období. No, nicméně, budu se snažit dneska hrát především queer hudebnictvo, což se mi teďka zrovna povedlo. A s těmato třema interpretkama asi. Protože já nikdy nevím, co je písnička Catching Feelings, tak to je Chris and the něco. Christine and the Queens, nebo Chris and the Queens. A ono to je vždycky tak nějak podle období. Protože Chris je pravděpodobně nebinární. A jak se to tam přelejvá, tak to zrovna je. Teď momentálně si myslím, že je zase Christine, ale před pár lety to byl Chris a tak nebudem se v tom radši rejpat. A byla tam René Rep, tu já mám rád. Tu vám hraju dost často. No, a to by na úvod stačilo. A jedem, no, v tom dneska lehce milosrdnějším večeru.
1: It's done. It's dead. I'm not hitting him up anymore.

Charlie XCX featuring Rina Savajana a písnička Back For You. Všimli jste si, jak tam je samplovaná ten starý 20 let, nebo jak dlouho, hit Back For You, nebo jak se jmenuje. A všimli jste si, jak se poslední dobou strašně, ale opravdu strašně, jako samplujou starý věci, starý pecky. To je taková, jako, to je taková smršť, že v podstatě, a já nevím, ty AIčka už asi nevědí, co se sebou, tak semplujou starý pecky, protože ty generické věci už asi úplně nezabírají. No, každopádně, mluvili jsme o teplém proudu, že to není pro toto období úplně vhodný název. A já jsem si vzpomněl, že na HBO teďka někdy před 14 dny začal běžet polský seriál, který se jmenuje Proud. A já nevím, jestli točí Proud, jakože polský asi Proud, nebo jestli točí Sprout, nevím. Každopádně je to Proud, který mě jako málo co za poslední dobu zaujal a je to o takovým jakože moc sympatickým, hezkým jakože modelovi, který úplně náhodou taky je tady jako gay a strašně kalý. A kalí a chlastá a smaží a všechno a je to takový jako nezřízený týpek a žije se svojí sestrou a jeho sestra má malou holčičku, třeba roční, možná ani ne, protože ještě ani nechodí, možná ani není ani rok. A nečekaně zemře. A ta sestra, ne ta holčička, ta sestra. A tenhle ten týpek, který jako je věčně vyžralý a vysmažený i přes den, tak najednou jako zjistí, že se o tu holčičku asi bude muset starat. A protože ji nikdo jiný jako nechce a začíná řešit, jak jako v konzervativním Polsku zařídit, aby gejovi někdo svěřil do péče dítě, aby nemuselo do dětského domova, což je situace, ve které se on se svojí sestrou nacházel, když byli malí. A je to strašně, mě to překvapilo, ta zápletka, a překvapilo mě, že to teda jako je, že to pochází z Polska, i když oni ty seriály, pokud se něco ocitne na HBO nebo na Netflixu, je to polské, tak je to většinou docela dobrý. Ale překvapilo mě to téma odtamtud. A další věc, která mě překvapila, jak strašně dobře hraje ten hlavní hrdina. Strašně šikovný kluk a je to, jak oni tam mají takový systém, že to nevrhnou celý na HBO, že to nevrhnou celý ten seriál, ale uvolňují to po týdnu a mám pocit, že teďka v pátek byl třetí díl. Já jsem se nekoukal, ale mám v plánu se pustit, protože to vždycky přijde každý pátek, tak to doporučuju. Abych si dneska napravil teda reputaci s tím názvem, na HBO seriál Proud polský. No a my si dneska hrajeme, my dneska neřešíme žádná velé témata, prostě si vydechnete vy i já a dneska jenom hrajeme a teďka Coming of Age Mette, taková krásná lasice, co dělá zajímavou hudbu. Slucháte Teplý proud na Rádiu 1 v lehce chladnějším pondělním večeru.

Posloucháte Teplý proud na Rádiu 1 a já jsem vůbec netušil, jak tady ta paní teďka skončí, tak jsem skoro začal mluvit. Každopádně, první písnička uplynulého segmentu Coming of Age od zpěvačky Mette jsem si teďka při tomto přehrání uvědomil, že využívá, že sampluje takový jako motiv na synťák a z mý velmi oblíbený písničky, která se jmenuje First Time He Kissed a Boy od kapely Katie Elder. A já vždycky, když se na tuto písničku vzpomenu, nebo ji někde zaslechnu, nebo něco, tak si uvědomím, že ta kapela vydala jenom podle mě jedno EPčko, pak úplně zmizely. Nemá nic, nemá žádný sociální média, nevydali nic novýho. A je to škoda, protože to je takový fajn queer pop, docela zajímavý. Nahrává to té mé teorii, že dneska se furt jenom sampluje. Taky jsme poslouchali písničku Vogue od Noizu, tentokrát v remixu, který se jmenuje Avalon Rockston. Tak já nevím, jestli Avalon Rockston je remixer, nebo DJ, nebo kdo, nebo co. Každopádně mi to připomnělo, protože to samozřejmě je výrazný odkaz na obrovský hit Madony, písničku Vogue, že Madonna, Mazana, matka všech popových zpěvaček, tak v pátek vydává novou desku a podle toho, co posledních několik měsíců předvádí a co pouští ven, zatímco jsou 3-4 písničky a pár jako pár úryvků z asi 3 nebo 4 dalších písniček, tak to vypadá, že to bude opravdu jako dobrá taneční deska. Ona navazuje na vele úspěšnou desku Confessions on the Dance Floor, která vyšla před 20 lety. A celý svět se v tu chvíli zbláznil, protože to bylo tak strašně dobrý. A vy si z ní určitě pamatujete mega hit Hung Up. Já si pamatuju, že turné, který jela k té desce, tak to je po Blonde Ambition moje nejoblíbenější koncertní vystoupení a zároveň je to první živej koncert Madony, který já jsem viděl osobně tehdy v roce 2006 v Praze, ještě v Saska aréně, tehdy ještě to nebyla O2 aréna, ale byla to Saska aréna a moje malé, mladé, téměř dětské gay srdéčko se tehdy málem zastavilo, když Madonna přijela na pódium v obrovský diskokouli a na písničku podle mě to bylo Future Lovers a samplovala do toho mega hit od Donny Summer I Feel Love a bylo to skvěle udělaný, tak jako velmi jako euforický, dramatický příchod, nástup na pódium a pak jela 2 hodiny strašně dobrý koncert, bylo to fakt skvělý a dokonce jsem několikrát viděl i záznam, tehdy ještě se kupovali, tehdy se ještě prodávali a kupovali DVDčka, tak to mi, myslím, že tehdejší kluk můj daroval k něčemu a bylo to skvělý, bylo to úplně boží. No a já se těším, že nová deska, která se jmenuje Confessions on a Dance Floor 2, že vypadá velmi slibně, ty písničky, které zatím známe, tak jsou fakt jako super, fakt mě to baví. Už to není o zpěvu. Je to o tom, že paní Madonna, paní v předdůchodovém, nebo možná už v důchodovém věku, tato obrovská legenda udělala se Stuartem Pricem dobrou desku, na které se snaží ještě se zbytky hlasu zpívat, ale už je to hodně upravovaný, je to hodně robotický.
hezký. Vypadá to dneska podle nějakého, podle rozhovoru s Grahamem Nortonem, který Madonna natočila pro BBC někdy minulý týden a teď to nějak vyšlo. Tak to vypadá, že na tom bude i duet s Kylie Minogue. Tak vzhledem k tomu, jak tyhle dvě paní poslední roky neuvěřitelně upravujou svoje hlasy postprodukčně ve studiu, tak možná vlastně na té písničce ani nejsou, že to jenom, že to udělalo AIčko a holky si jenom řekly, OK, tak jo, tak to pustíme, tak tady to podepisuju, tady je moje dobrozdání a jedem. No, nevím, uvidíme, zatím je to jenom spekulace, možná tam žádný duet nebude, ale vzhledem k tomu, jak ty dvě si teďka poplácavají po zádech poslední rok, tak to vypadá, že by klidně i mohlo. Já se teda na to fakt těším, protože já jsem její velký fanoušek a posledních několik desek mě, jak bych to řekl, neúplně jako vzrušilo. No. Tak tady na to se vyloženě těším a duet

Moje nejoblíbenější písnička z odehraného segmentu je, se jmenuje Dealer, a napsala ji a naspívala ji Lola Young, což je britská, mladá britská zpěvačka, je nějakých třeba 25, která na sebe upozornila buď loni nebo předloni písničkou Messy. Byl to docela velký hit. Díky té písničce jsem Lolu Young poznal, ale nějak jsem, řekl jsem si, jo, to je docela jako zajímavý, nějak mi nebyla sympatická podle vzhledu a to, tak jsem řekl, no to asi to jako nehodlám objevovat, ale nedávno jsem objevil její novou desku, na který právě je písnička Dealer. A strašně se mi to líbí, pouštím si to docela dost, a to nejen v autě, a rozhodně doporučuju objevit tuto britskou mladou zpívající autorku. Je to v té záplavě takového toho mainstreamového popu a toho, co dělají všichni teď k tu elektronickou muziku, tak je to docela zajímavé jako odbočení v tom mainstreamovým popu. Používá hodně kytaru a ten sound je takový jakože polodrsnej. Mě to baví, ta holka má za sebou evidentně docela jako zajímavý životní patálie, nějaký ty odvykačky, nějaký ty zhrouceníčka, má nějakou těžší formu ADHD a snad jakože i schizoafektivní poruchu a tyhle věci. A přesto se jí nějak daří jako koncertovat a i když občas to teda jako nevíde. Na internetu kolujou její videa, jak se bušvihla někde v New Yorku a musela zrušit turné a jít se léčit. Ale teďka poslední dobou vystupuje a ta nová deska, doufám, že má úspěch, protože je fakt dobrá. No, mě to jako baví. Má takový jakože hodně barevný, zajímavý hlas. Naživo to občas trošku jako zaskřípe, ale je šikovná. Moc mě to baví. No tak to je tak jako doporučení, když jsme ten hudebně aktivistický pořad a dneska je to především o hudbě, tak prosím Lola Young. No a hrajeme dál. Máme tady ještě dost zajímavý pelmel hudební, který jsem jako vysosal z dávné i nedávné minulosti, ze všech chlívečků tady. Nechci říct, že to dneska jakože best of, ale už jsme to tady všechno hráli. Posloucháte Teplý proud na Rádiu 1. Moje jméno je Radek Horáček. Na Instagramu mě najdete jako Poodle _ Tales. A moji homo muziku najdete na Spotify nebo třeba na YouTube. Tak kdybyste chtěli, tak

Troy Sivan nám dokňoural svoji písničku Strawberries and Cigarettes a já mám takový pocit, že by měl co nevidět vydat novou desku, protože to tak nějak jakože naznačuje na svém Instagramu, dokonce teďka jsem viděl, že dal post o tom, že někde strávil nějaký čas s Tovelou, tak pravděpodobně Tovelou pro něj píše, protože ona píše pro spoustu lidí, je strašně šikovná. No a to bude tak zhruba určitě minimálně 3-4 roky, co vydal poslední desku. Tahle ta písnička na ní teda nebyla, ale no, takový 3-4 roky to budou určitě. My se teďka v teplém proudu zabrousíme trošičku do minulosti, do hlubokého pravěku světové pop music a pustíme si písničku od jedné kapely, kterou já mám hodně rád. Jmenuje se Blondie a písnička Call Me. Oni mají víc dobrých písní, Call Me je super. A pak tam mám jednu moji dlouho oblíbenou, milovanou od kapely The Knife a písnička se jmenuje Pass This On. Stále ještě posloucháte Teplý proud na Rádiu 1, i když už se pomaličku blížíme do finiše, tak stále ještě hrajeme. A teďka zrovna teda Blondie a jejich zpěvačka. Moje paměť nejména, to je teda opravdu něco. No já si normálně nespomenu. A přitom vždycky jsem to věděl. No, tak si vzpomenu v momentě, kdy vypnu mikrofon, tak si vzpomenu, že je to Debbie Harry. Samozřejmě, tak je to Debbie Harry. Blondětá sexbomba z newyorského hudebního nejdřív undergroundu a pak mainstreamu 70. a 80. let. Debbie Harry, Blondie a Call Me.

0: on planet E.
1: Dnešní teplý proud se pomaličku blíží ke konci. Dnes to bylo hlavně o muzice, dneska to nebylo o žádném zajímavém nebo závažném tématu, ale přesto doufám, že jste si to užili. Já se s vámi pomaličku loučím, uslyšíme se možná za 14 dní, možná asi spíš ne, ale uvidíme, nevím ještě, ale pravděpodobně za 14 dní ne, nebo ano. A každopádně 100% za měsíc, protože i za měsíc bude každé liché pondělí a to je v 10 večer a to je čas na teplý proud. Tak, před námi je ještě raz za 3-4 písničky a po nich přijde kardiostimulátor 264. díl. No, tak, mějte se hezky, dobrou noc. Užívejte si léto, pokud to jde. Mějte se hezky.

Dobrý večer, nebo kdy nás zrovna posloucháte. Po dvou týdnech je tu kardiostimulátor, od mikrofonu zdraví Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc. Dnešní vydání má číslo 264 a čeká vás v něm rajský kov, jižní Afrika a jeden zamilovaný revival. Jednočlenný manchesterský projekt Concrete Field totiž po 5 letech vydal nové album Abstracting Electronics a za své hudební lásky se nestydí.

Za projektem Concrete Field se skrývá Mark Chickenfish, muž, který kromě hudební tvorby také výtvarničí a fotografuje. Svůj projekt nazval podle terénních nahrávek a vážnohudebního žánru, který s nahrávkami ruchů přírodních i nepřírodních dále pracuje. Jeho albová novinka ale, jak už pár minut slyšíme, žánrově kotví úplně jinde a přiznaně zkoumá rozmanitá zákoutí vesmíru, který ustanovili Autechre a Pensonic. Povedené ohlasy obou zmíněných dvojic si projekt Concrete Field vydal 1. června na vlastním Bandcampu.

Řecku, na východním kraji Peloponéského poloostrova, leží přístav zvaný Nafplio či Nauplion. V jednom z tamních kostelů pečuje o duchovní život svých oveček kněz Dionysios Tabakis. A ten svou kariéru nedávno rozšířil poněkud nečekaným směrem. Stal se z něj totiž objev aktuální drone metalové scény. Nahrávky kombinující melodické mody byzantské liturgické hudby se zkresleným zvukem bezpražcové sedmistruné elektrické kytary nejprve šířil skrze svůj kanál na YouTube. Nedávno se ale dostali k lidem ze dvou vydavatelství, atenského Heat Crimes a soluňského El Helel, a jejich společnou péčí vyšlo album Paradise Metal, které posloucháme v prostředním bloku kardiostimulátoru.

0: Otec Dionysios Tabakis se experimentům s hudbou věnuje již více než dekádu, nikdy ale nemířil za hranice své farnosti. Jedinou posluchačkou živé verze jeho improvizací prý donedávna byla jeho manželka a ta je údajně příliš neschvalovala. Globální sítě ale mají svou vlastní dynamiku. Díky ní si můžeme poslechnout, jak se spiritualita řeckého pravoslaví pojí nejen s estetikou metalu, ale třeba s konejšivým ambientem nebo s technem. Na albu Paradise Metal najdeme od každého trochu a kromě kytary dostane prostor i hlas, recitující i zpívající a také tambur, loutna typická pro Středomoří a Blízký východ. Skladbou výmluvně nazvanou Relaxační hudba s tamburem, která album otevírá, my naši ochutnávku uzavřeme. Album vyšlo na kazetě, která je prý již vyprodaná, najdete ho ale na Bandcampu značky Heat Crimes a chystá se prý vinylové vydání, které potěší každého správného hipstra.
1: Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε με τη σχολή σου διάβασε κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς δυσάρεις δίχτυ να γνωείς. Φασέως και φασέησα δεμούρ και φαρισέησα φλεξάρεις κάργα στο TikTok Instagram, Facebook και Shorts. Σκυπίτι, μπούιλε, ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε, τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα, γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Τα σπάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.

Definici konkrétní hudby jsme si v prvním bloku dnešního kardiostimulátoru nepřipomínali zbytečně. Závěrečných 20 minut patří autorovi, který na tuhle poválečnou hudební revoluci reaguje důsledněji než mnozí její hrdinové. Španělskému zvukovému umělci Francisku Lopézovi jsme se v kardiostimulátoru věnovali nejednou a je to tu zas. Právě si vydal nové album a když říkám dlouhohrající, myslím tím téměř 3 hodiny, i když k mání je i

obsahuje 4 kusy sestavené z terénních záznamů pořízených v divočině 5 jihoafrických států. Jde o nahrávky environmentální, což snad naznačuje, že spíše než na detail se Francisco López soustředil na celkový akustický dojem. Album navíc na vlastní značce Nowhere Worldwide vydal co by 9. díl série Epoché, zasvěcené především pralesům a džunglím. Termín epoché, pocházející od starořeckých skeptiků a frekventovaný fenomenologickou filozofií, značí opatrný odstup a vědomí toho, že náš úsudek bývá unáhlený a často vypovídá více o nás, než o jevu, na který tímto úsudkem chceme reagovat. Takže zavřete oči, zaposlouchejte se a dumejte, zda divočina zvukově odpovídá tomu, co jste si představili při zaslechnutí toho slova, nebo je ve vašich uších něco jinak. A aby to bylo zajímavější, jméno Tokološe označuje afrického trpasličího vodníka.

0: hurt.
1: Oh, shit.

Kardiostimulátor s číslem 264 je za námi. Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl se loučí ze svých mikrofonních pozic a za 2 týdny se budou těšit zase na slyšenou.